0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No, a pak... No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
3: Ty jste poprskala botu.
2: A to, promiň, ale dělal striptease, to si vy jste mladý, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
1: Rock Radio, konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinu a bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

morning on the wrong side of the bed.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
3: I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
8: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
7: Zadarmo?
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
11: A tomu říkáte hodně?
13: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak měla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky v Karlových Varech. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákoníku práce s pravidly odměňování, která vychází z unijní směrnice. Vláda se chystá rozpočet schvalovat v pondělí 21. září. Americká sněmovna reprezentantů ve středu schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Pro návrh zákona, který už v srpnu schválil Senát, aby sankční zákon vstoupil v platnost, musí ho podepsat prezident Donald Trump. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska očekáme oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, výjimečně taky s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na jihovýchodě bude doznívat déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Na D7 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Kolíně na Žižkově ulici srazilo auto cyklistu.
6: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dneska malej pátek, vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: 3 minuty po 6. hodině, jo?
9: Dnes je středa.
7: Není?
1: Není, jo.
7: Dneska je čtvrtek.
9: Aha.
7: Ty jsi nespala? Jedeš
9: ne,
7: non-stop?
9: Asi 3 hodiny jsem spala a jsem velmi fresh. Chci říct, že se těším na rozcvičku. Asi si budu muset taky probudit mozek. Já jsem si fakt myslela, že je středa.
7: Zacvičíme si.
9: Středa byla včera, přátelé, dnes je čtvrtek.
7: Tak, dneska není je čtvrtek. Tohle to je trošku jiná středa, to už je středa, která jako dál než ta normální středa. Je ve čtvrtek pravidelně a je 17. dneska. Jak jdám muziku, chceš? Mám tady Prosím. Van Halen, Jump,
9: jo,
7: jako aby si zaskáčela.
9: Jo, jo, ale vyloženě... doufám, že si nevyrazím zuby prsama, ale zkusíme to.
7: To chceli vidět.
0: Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Je 6 hodin 11 minut, přátelé, čtvrtek. Dohráli nám YouTube Beautiful Day, což je krásný den na to, aby jsme si zacvičili s naší vrchní cvičitelkou Olga Bell Šípkovou.
2: Ano, to jsem já. Dobré ráno, přeju vám krásné ráno, rockeři. Hezky se nastartujeme u naší rockerské rozcvičky. Dneska jsem to pojala takovou hospodskou formou. Takže první cvik se jmenuje Zvedáme půl litry. Dejte ruce nahoru před sebe, jako když barman právě řekne poslední runda a nahoru, dolů.
1: Což nemám půl litr.
2: Nahoru, dolů, cože?
1: Což nemám půl litr, to vypadá, když tady hajluju.
2: Tak si pro něj dojdi, prosím tě. Pokud vás nebolí ruce, tak jste včera málo cvičili. Další
1: si dejte. A bolej mě.
2: Budeš mi pořád přerušovat tvojí krásnou rozcvičku. Další si dejte hlavu doprava, doleva, doprava, doleva. Přesně jako když v hospodě zaslechnete, že za váma někdo právě řekl, že váš oblíbený kytarista stojí za hovno. Dále tady máme
1: co
2: imaginární...
1: Co máš proti Oldovi Říhovi?
2: No nic, já jsem o něm nic neříkala. Dále tady máme imaginární kytaru. Chytněte neviditelnou kytaru a dejte si pořádný solíčko. Představte si, že na vás kouká minimálně 50 tisíc lidí, ale ve skutečnosti vás sleduje maximálně soused nebo váš spolupracovník, který volá do Bohnic. Dále tady
1: hele, to
2: máme...
1: vypadá jako to, co jsem dělal včera s tím solíčkem. Teďka.
2: Jo, trošku jo, ale Honza masturboval. Nevadí, máme tady další cvik a to bicí. Můžete si představit v tomto případě, že jste třeba Miloš Mejer na jeden z jeho koncertů, protože je to náš jeden z nejlepších bubeníků.
1: Nebo Miloš Zeman.
2: Taky může být, ale ten bude asi trošku pomalejší. Levá, pravá, vybíte do těch bicích veškerý vztek, který do vás vstupuje. Představte si hlavu vaší tupý kolegyně, ranní vstávání, nebo kdyby vám náhodou někdo u toho řekl, že jste magor, tak mu odpověste, že ne, že jste bubeník. No a máme tady závěrečný bordel, posledních 10 vteřin zatřeste vším, co máte, celým tělem. A pokud vám váš spolupracovník právě teď volá sanitku, že máte epileptický záchvat, rychle zastavte, protože výjezd sanitky je poměrně jako drahej. Takže to bylo ode mě dneska vše. Omlouvám se, jdu se trošku probrat, že jsem koktal a dneska mi to moc nejde.
1: Díky Olga Bell, za to nás zavřou. Pojďme na muziku Pink Floyd, Another Brick in the Wall na Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: Panoptiko nám tu nechalo číslo v 6:21, přátelé. A já se musím zeptat, už se holky připravujete na naše 18. narozeniny 7. listopadu ve Zlíně? Třeba, nevím, hubnete, nebo si necháváte narůst vlasy na to, nebo připravujete nějakou novou barvu, nebo kozy nechat udělat případně? Ne?
2: Já hubnu celoživotně, no, takže můžeme to do toho zahrnout.
1: Je to vidět.
3: Víte, to je se Zuzkou společné, ano, toto naše celoživotní dietářství, takže...
1: Já už budu mít
3: já
1: taky.
3: Já zapiju to mysli, jo, moment.
1: Dobrou chuť. Takže co, rozdáme dneska další dva lístky, pošleme na nějakého dalšího našeho posluchače.
3: No, panoptiko zpívali Nech mi tu číslo, tak pokud nám některý z našich posluchačů chce nechat číslo, může dostat od nás dva lupeny na naše 18. narozeniny, které se konají 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud se chcete veselit s náma,
1: tak si o ně napište, buď do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo, který po vás panoptiko chtělo, a držte si palce, protože je čtvrtek, tak rozdáváme až po 8:30, to máte čas udělat si kavčo, dát si tady mysli jako Anabelka, nebo třeba perník, myslím jako ne ten tady na hlaváku, ale
3: ten
1: normálně
3: dneska
1: perník.
3: Dneska potřála, ale ne, ale ten z hlaváku.
1: Ale ne ten z hlaváku. Tak možná bys tam místnímu MC perníkovi volejt.
3: Tak já jdu, já se vrátím za půl hoďky, jo.
1: Za půl hoďky,
3: tak jsem tady.
1: Za půl hoďky až 4 dny bude Anabel zpátky.
3: Jo, pojď.
1: A jdem dál, za chvíli si dáme muziku. Budou Offspring, Spare Me the Details, Ušetři mě detailů.
4: Trenírkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
6: Co je? Funguj ty, křápe.
7: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky.
0: a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Na Rock Rádiu 5 vteřin před 6:30. Já doufám, že zrovna večeříte, teda snídáte, jsem chtěl říct, stejně jako my tady. Máme tady takovou ranní pohodičku. Bavíme se o tom, jak se nám stává, že chceme si nechat udělat lifting nebo zvětšit určité části těla. To se týká holek hlavně. A hlavně taky se půjdeme podívat, co je novýho ve zprávách. To určitě zajímá vás nejvíc.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockového referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska očekáváme oblačno až polojasno v Čechách, místy slunečno, na Moravě a ve Slezsku ráno zataženo. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 238. kilometru, je tam už teď hodně silný provoz. Na D5 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 7. kilometru a na D7, pokud po ní jedete do Prahy, tak opatrně na 35. kilometru, tam mělo auto narazit do značky.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: 17 až 22 stupňů, přátelé, no tak nám to jde pomaličku dolů, ty teploty, takže o těch velikých horkách už si můžeme letos nechat jenom zdát. Třeba v songu od Cranberries Sny, Dreams, právě teď.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Máme 6 minut po 6:30 ve čtvrtek 17. září. Pojďme se podívat na dnešní oslabence. Svátek má Naděžda, případně Naďa, Hildegarda, Lambert a Paloma.
2: Ale Hildegarda je krásný jméno, to se mi velmi páčí.
1: Fakt, kdyby si měla třeba kočku nebo nedej bože ještě dítě, tak by se jmenovalo Hildegarda.
2: Dítěte nevím, ale kočce bych klidně jméno Hilda dala.
1: Hilda. Hilde.
2: Hildo Knoze.
1: Ale musela by to být německá kočka, čeče.
2: No, takový a zvedala trošku by pravačkou pacičku.
1: Co? Ano, dobře. No, jinak co se týče oslavenců, je tam dneska něco zajímavého. Výročí má třeba můj oblíbený český spisovatel a básník František Hrubín, Špalíček veršů a pohádek. To si pamatujeme asi ze základky, to jsme ještě my četli.
2: Já
1: Čítance.
2: Ne.
1: Ty ne, jo, ty jsi měla je Franzi Rubin, je Spalíček, Le Berce Pita,
2: Le Petit Prince.
1: Le Petit kdo? Mikulas?
2: Prince.
1: Prince? Jako malý prase?
2: Ne, jako malý princ, vole.
1: Jo, takhle se. No nic, já si to ještě doženu, tyhle ty věci. Pojďme radši na muzikanty, je tam dneska jenom jeden. 47 let slaví kanadský bubeník a textař Chuck Kumul ze Simple Plan. Když slavíme bubeníka, tak jsem samozřejmě vybral nejpomalejší song, co ta kapela má, že jo?
2: Já jsem si všimla, že je to nějaký ucajdaný.
1: Je to ucajdaný, ty jako zbytek dnešního playlistu, tak všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Já jsem rád, že když ta písnička je pomalá, tak jsi to nakopla aspoň ty, a že jsi u toho urusila, čověče, no, tak myslím si, že...
2: Ten graul mi nedělá dobře.
1: Podobně se tvářejí posluchači, když to slyšejí. Každopádně díky, přejeme všechno nejlepší všem Naděždám a dalším a za chvíli si dáme Dana Landu, bude ona.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
8: Mami, já mám řidičák!
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
17: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou raní nám dohráli Walking Lions, chodící lvy. Zuzko, máš taky nějaký žížátka tam?
2: Nemám dneska žížátka, i když jak se to vezme. Mám tady nový trend, nebo spíš takový nový nešvar mužů. Jmenuje se to Pheromone Maxing. Mm-hmm. A jde o trend, který má z mužů udělat přitažlivější partnery. Mm-hmm. A jde o to, že než jdou na rande, tak by se neměli mít, neměli by se sprchovat, neměli by používat deodorant. A někteří jedinci to dokonce ještě vytunili tak, že pijou vlastní moč, protože věří, že jim vyplaví toxiny z těla. A že pak budou ještě o to víc přitažlivější.
1: No, ve chvíli, kdy jsi řekla pijou vlastní moč, tak jsme se tady s Anabel na sebe velice znalecky podívali.
3: Jo, jo.
1: Všichni máme za sebou tyhle ty piss party určitě doma, ale, nebo ne?
3: Já ne, teda nevím, co vy děláte po odpoledních takhle s děvčaty, které si zveš domů, ale...
1: Filtruju, tak?
3: Jo. Mňam.
2: No a ještě to není všechno, jo. Ještě je tady nějaká extrémní metoda, která se jmenuje bone smashing, což jsou úmyslné údery do obličejových kostí. Nevím, čeho tím chtějí muži dosáhnout.
1: Takže když frajer přijde zmalovaný, oteklý v držce, ještě bude smrdět a bude bez zubů, což některý ty frajeři bejvají, tak si myslí, že to je sexy.
2: Jo.
1: Je to asi podobně sexy, jako když si holky myslí, že když mají rty, který vypadají jako kačeří příběhy, že to bude fungovat.
3: Je to tak. Já jsem tě chtěla jenom poprosit, abys, kdyby se začal matlat močí, abys nechodil do práce. Děkujeme.
1: Ty neboj. Proč bych to dělal doma? Já to dělám tady. No, tak Zuzko, děkujem.
2: Není zač.
1: Pokud se někomu z vás navalilo, přejeme dobrou chuť. Rock Radio. A teď už si dáme ZZ Top. Gimme all your lovin'. Dej mi všechnu svoji zlatou vodu.

0: Manic Street Preachers, Your Love All Alone is Not Enough. Tvoje láska samotná není dost. Za minutku bude 7 hodin ráno. Tak co nás čeká? Další společná hodinka, budeme si určitě povídat o vyměšování nějakých dalších tělesných tekutin. No a potom se taky podíváme, co novýho si na nás připravila a upekla Zuzka ve zprávách. Tak zůstaňte s námi.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kilianem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
9: Kupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
8: Zadarmo?
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se dnes zaměří Pražský obranný summit 2026, pořádaný Mezinárodním institutem pro strategická studia. Svým projevem ho dnes ráno zahájí premiér Andrej Babiš. Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v jednání k návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dřív Vocáska. Soud v Mostě loni v září návrhu na podmíněné propuštění vyhověl. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí okresního soudu v loni v prosinci v neveřejném zasedání zrušil. Španělská policie ve středu oznámila, že rozbila zločineckou organizaci, která v Seutě zneužívala nouze, ve které se v severoafrickém městě ocitli mnozí migranti. Nabízala jim například drahé ubytování v nevyhovujících podmínkách nebo jim za vysoké obnosy slibovala zajistit přepravu do Evropy. Fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu Saint-Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech v 21 hodin.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 opatrně ve směru na Ostravu na 238. kilometru se srazila dodávka s osobákem, je tam hodně silný provoz a stále se řeší nehoda taky na Žižkově ulici v Kolíně, kde auto srazilo cyklistu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Tak ještě jednou. 3, 2, 1, teď.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Ať vám dneska při práci nechčije, stačí, když kape, vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: 4 minuty po 7 ve čtvrtek 17. září. Přátelé, za hodinku a půl rozdáváme další 2 lupeny na naše narozeniny do Zlína.
8: Ano, do haly Datart, 7.11. Přijďte za námi, pokud si nechcete kupovat lístek, zkuste štěstí a napište nám na Instagram nebo na Facebook. Přidejte telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil.
7: A my si teďka jdeme dát největší dort s největší svíčkou, kterou kdy kdo sfouknul. Černobyl, Dimitri.
0: Rock Radio.

0: Faith No More, I started a joke na Rock Radio, 11 minut po 7.
1: Já jsem začal vtip a ty jsi ho nedokončil.
0: Já si myslím, že ty jsi za hlavně rozmontoval to rádio, koukej vrátit zpátky do auta.
1: A tak jo.
0: Jaku. Dneska je čtvrtek 17. září a slaví se Mezinárodní den country hudby.
1: Miluju country, nevím jak ty, ale já třeba americký country mám velice ráda. Že jo?
0: Ano, to je dobrá poznámka, jako český country je z prdele, ale americký country je fakt jako super.
1: Je skvělý, jako, teď oni to tam mají jako vlastně nejprodávanější žánr v Americe, je to číslo jedna i nad popem, vlastně country vede, country tak. Je něco jako u nás rock.
0: Ale je to prostě, no, to je to takový jako kapelový zajímavý, ty lidi zpívají, hrajou, mají kapely většinou, no, vystupují, že jo?
1: A je to dobré, já to mám ráda. No. Taková Dolly Parton, která nedávno zemřela, jí country hitovky miluju.
0: Tak. A případně potom to country můžete ještě zkombinovat s metalem třeba a může vzniknout metal country, což existuje. A já tu mám projekt z roku 2006, který se jmenal Rebel Meets Rebel. A tehdy se spojil country zpěvák David Allen Coe a členové kapely Pantera údajně a vydali tohle.

0: Ty si myslím, že by šlo.
1: Zajímavá fusion. Proč ne? Why not?
0: Já bych si klidně dal celý album, by se může teda taky Rebel, Met s Rebel. Tak je to stačí?
1: Rebel potkal Rebela.
0: Rebel jako potkal Rebela, ano.
1: Něco osudové jako my... setkání.
0: Akorát my jsme na sebe hodní samozřejmě.
1: Jak ty?
0: Tak tam vrať to autorádio a jdeme si dát Survivor.
2: A ti to nevrátím, tvoje máma ti to vrátí.
3: Tak se, moje máma, že neumí nafukovat boty, co jsi to řekl potem.

0: Niño soldado, maličký vojáček od skapéček na Rock Rádiu, 21 minut po sedmí. Přátelé, dneska je čtvrtek, 17. září, což znamená, že už za 2 měsíce bez 10 dnů, jestli dobře počítám, budeme slavit 18. narozeniny Rock Rádia, 7. listopadu.
1: Jsme plnoleté. Děvče nebo chlapec, to Rock Rádio.
0: To rádio.
1: My jsme oni, jupi. To je dneska velmi moderní, LGBT komunita z nás bude mít radost, takže pokud chcete oslavit to jsme my, tak s námi to můžete oslavit 7.11. v Ale Datart ve Zlíně. Srdečně vás zveme, aktuálně jsou lístky za nejlevnější penízky, to znamená 790 korun. Budou tam 3 známí rockový kapely, takže určitě se to vyplatí, protože takhle levně se na ně už nikde jinde nedostanete.
0: Anabel má pravdu, lístek stojí bratru 790 korun, což jsou dneska 2 jogurty a 10 deka nějaký kuřecí šunky, tak maximálně.
1: Jíš jogurt se šunkou?
0: Ne, ale tak kupuju si nejdřív jedno, pak druhý, aby to pak šlo rychle. Víš co?
1: Jo,
0: no, tak tady jsme se o tom bavili včera, o tom kakání. Nicméně, pokud chcete lístky levně, kupte je do konce září, protože v říjnu zdražujeme o kilo a v listopadu ještě o kilo. A jestli budou na místě, tak tam vás budou stát ledvinu. Jak jsme tady už říkali, ledviné stojí taky pár korun, takže každý jednu a my si z toho potom uděláme ledvinky na víně.
1: Tak a kdyby někdo chtěl nám poslat nějakou ledvinu, kterou my pak vydražíme na dark webu, tak nám napište na naše Instagramy. Jan Danda a Anabel Fárová, děkujeme.
0: A jinak samozřejmě tam rozvineme, protože to je to, tak rozvineme krásnou duhovou vlajku v barvách černý.
1: Abyste tam, po nás mohli házet výkaly, takže se na vás těšíme 7.11. v Hale Datart.
0: Já jsem chtěl říct něco, to je jedno. Tak na narozeninách se vidíme a teď už kabáti Bandity Praga.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus, apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
15: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
14: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
15: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
14: A dětem přidáme helmu zdarma.
15: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
14: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tam. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
0: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem EU. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy jasno, naopak na Moravě a ve Slezsku zataženo. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Rock Radio. Doprava.
3: V Českých Budějovicích se řeší nehoda na lidické třídě na křižovatce s Mánesovou, se srazily dva osobáky. Na D1 pozor ve směru na Ostravu, na 238. kilometru se řeší vážná nehoda a je tam hodně silný provoz.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: I wish I had an angel. Přeju si, abych měl doma andílka.
1: Však máš tady v práci dvě?
0: No, u vás si úplně nejsem jistý. Vy jste takový ty andílci s tím ďáblíkem. Jako přes den vlastně už taky ďáblík a v noci, no tak to jasný.
1: V noci mi narostou ďábelský křídla.
0: Já vím. A víš, co s těma křídlama uděláš? Dáš si je pod hlavu a slintáš si na ně, břeďáš a kontroluješ víčka zevnitř.
1: Já nechrápu.
0: Ne?
1: Ne.
0: No.
1: Já spím tiše jako myška.
0: Jo?
1: Jo.
0: Dobře, no.
1: Buráček teď chrápe, on má rýmičku a chrápe jak starý dědek, ty vole. To je jako docela, mě teďka trošku budí občas v noci.
0: Opět něco, o čem jsem chtěl strašně mluvit. Říkali jsme tady, že dneska ve čtvrtek 17. září je Mezinárodní den country a pouštili jsme tady jednu zajímavou kapelu Rebels Meet Rebels a na to nám reagoval posluchač Marek, který nám posílá takový krátký video, který porovnává country metal, řecký tavern core a mexický metal, tak si to pustíme. Tohle je country metal. A jsme v Řecku.

0: Jako musím říct, že klidně mexický nebo řecký metal bych mě si dal.
1: Všechny.
0: Jako.
1: Mě bavili všechny, bez výjimky.
0: Jo? Mm. Jak tam je
1: a
0: vždycky...
1: A si to zařadím do svého playlistu.
0: Taky. Jak je tam vždycky nějaký ten prvek, který je tam navíc?
1: Já totiž miluju fusion jako hudby celkově. Mám ráda i třeba hip-hop, když se kombinuje s folkem, s lidovkama a takhle. Mm-hmm. Takže za mě je tohle super.
0: Jakože, počkej, co třeba...
1: Jakože lidové písně.
0: Holka, moudrouk, a tady máš ty prachy, děvko, nebo... ne? Pardon, já se omlouvám dneska na nějaký divný čtvrtek.
1: Pop, jeho první desku si budete moc koupit již brzy.
0: Za chvíli si dáme Harley, proč pocit mám?
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo,
3: já,
2: záchod.
3: Já, všechno hotový.
2: A co od vytrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Zatímco na Rock Radio hrajou Bad Wolves Sweet Hear Me Now, tak my tady pozorujeme, přátelé, normálně breaking news, naprosto žhavá zpráva. U věže, u zlatý tady nejvyšší věže našeho pražského národního muzea letí horkovzdušný balón.
1: No tam nějaký zase psychopat ohrožuje vlastní život v bublině, která hoří, já to vůbec nechápu, je to jedné nejmenované pojišťovny a teda obdivu každého sebevraha, který si do tady toho sedne.
0: Já jsem v tom letěl jednou a je to krásný.
1: Vůbec, prostě. A nikdy jsi dal $1,000,000, ty vole, tak si do toho nesednu.
0: Ne?
1: Ne.
0: To za $1,000,000 bych letěl dvakrát.
1: Ani hovno, vůbec. Ani by mě nenapadlo, jako. Mě to, vždyť to vidíš, vždyť to je koule, která hoří.
0: Není.
1: No je, vždyť tam jenom vidíš ty plameny, jak tam šlehají z tý koule, já to vidím až odsaď.
0: To je jako teplá koule, to je něco jako tvůj bejvalej.
1: Teď se vznese na tu střechu a uvidíš ty plameny.
0: Hele, myslíš, že by si třeba místo toho sedla na motorku?
1: O, na motorku, jo, jako batoh.
0: A kdyby ti jako batoh vez tady náš Marcel?
1: O, to bych si ještě nechala projít hlavou.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Doslova fletrekové purníčko, to je to, co čeká příznivce této disciplíny během příštích 3 týdnů. Jinak to snad ani nazvat nejde, protože co sobota, to závod. Všechno vypukne tuto sobotu 19. září ve Svitavách. Tamní zrekonstruovaný ovál letos slaví 40 jařin a tak si dává do nosu. Už jsme tam měli memoriál Ervina Tragače, mistrovství České republiky jednotlivců na plošině a teď tedy fletrek. Start je v sobotu ve 14 hodin a dá se čekat plná startovka, protože zrovna Svitavy můžou hodně napovědět, kdo získá divokou kartu pro závod, který se pojede o 14 dní později, protože ještě předtím je tradiční fletrekové zastaveníčko Březolubek u Zlína. Tam měli fandové dlouhé roky zásadní problém, jestli si nezadřou třísku, však vyvíte kam. Teď už to nehrozí, protože je tam z brusu nová tribuna, takže je o diváky postaráno. Což o vás bude taky, pokud do Březolub dorazíte 26. září. A i tam by se mohly dít věci, protože to už bude jen týden do 3. závodu, který jsem sliboval v těchto motokecech. Ten se pojede 3. října v Pardubicích a nebude to jen suvka před zlatou, ale regulární závod mistrovství světa. Ten hodně značí, jestli naši kluci budou mít ještě šanci bojovat o celkový titul. No a taky v něm uvidíme ty slibované divoké karty, o kterých se bude rozhodovat dost možná i ve Svitavách a v Březolupech. Prostě příští 3 víkendy jsou fletrekářský, 19 Svitavy, 26 Březolupy a 3. říjen Pardubice.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Green Day, When I Come Around, když se to dokola v 7 hodin 59 minut za minutku, 8 hodin ráno za 2 minutky zprávy se Zuzkou.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr!
8: Kapr, kapr, husa, husa!
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Krůta, krůta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos!
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme krátce po 8, jdeme na zprávy. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky v Karlových Varech. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákoníka práce s pravidly odměňování, která vychází z unijní směrnice. Vláda se chystá rozpočet schvalovat v pondělí 21. září. Americká sněmovna reprezentantů ve středu schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Aby sankční zákon vstoupil v platnost, musí ho podepsat prezident Donald Trump. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách ráno ještě místy slunečno, výjimečně s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku je naopak zataženo. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
2: A dnešní lidová pronostika speciálně pro vás. Lamperta a řehoře. Den a noc v jedné míře.
3: Já myslím, jako, že by v jedné noře, to by se aspoň rýmovalo.
2: Jo, bylo, no. V jedné noře není to v jedné míře, to by měla být tak rovnodennost, ale to asi úplně nesedí podle kalendáře.
3: Mě by bavila víc ta nora.
2: Tak dobře, v jedné noře, třeba Nora Friedrichová, že jo.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Na Pražském okruhu se bouralo ve směru, kde jedničce na 59. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Dvě auta v sobě jsou na Teplické ulici v Děšíně a bouralo se taky v Ostravě na Orlovské.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
5: Rozjezd. Dobré ráno, čumáci!
2: Ať si užíváte dnešní lidový pranostiky, vám přeje Honza,
3: Anabel
0: a Zuzka.
2: Už skoro 5 minut po 8 hodině pokračujeme v dnešní čtvrteční krasojízdě, přátelé. Já nevím, co se ti nelíbí na nosu v jedné díře.
3: Nos v jedné díře v pořádku.
2: Já se taky myslím, že je nos v jedné díře v pořádku. Pokud chcete mít s námi nos v jedné díře a ta díra bude Zlín, myslím teda Hala Datart, tam bude takový vchod, aby se zase někdo neurazil, že Zlín je díra.
3: I když podle mě je lepší mít dvě dírky v nose než jednu. Jakoby. Líp se ti dejchá.
2: Nebo dírky v noze. To už asi zase ne.
3: Noze, to je zase, to jsme z jiného soudku. Ano, tak, v Hale Datart, promiň, jsem tě přerušil.
2: Ne, pořádku, pokračuj, ty to znáš, ty to víš?
3: Já to znám. 7.11. Hala Datart, 18. narozeniny Rock Radio a vy můžete být u toho, my na to rozdáváme lístky, napište si za půl hodky, zvedejte mobil.
2: Ty jsi to řekla tak hezky, že bych ty lístky nejradši dal tobě teďko.
3: Vážně, tak já si je vezmu.
2: No tak jo.
3: Můžu tam jít, můžu tam přijít?
2: No já bych chtěla, abys přišla, trošku s tím počítám, potřebuji tě tam k některým věcem.
3: Je dost možný, že si to ještě rozmyslím, ale...
2: A Zuzka teďka hodila takový
3: Zuzka
2: pohled.
3: Zuzka tam bude.
2: Tebe taky potřebuji k určitým věcem.
0: Mě to právě trošku vyděsilo, nevím, jestli přijdu.
2: Mě by bylo na ubytování potom smutno, tak tam nemůžu být sám bez
3: já
2: vás.
3: Já si pojedu domů večer.
0: Já taky.
2: Fakt?
3: Jo.
2: Takže jedu taky s váma.
3: Kolik to je do Zlína?
0: Hodně.
3: Tři.
2: Ale ty nebudeš mít auto, tak na kole, tak 2 dny.
3: Jaj, tak já pojedu stopem.
2: Dobře, tak jdem na Ozzyho Osborna a Litu Forte. Close my eyes forever.

0: Škvoři a ráno na Rock Rádiu právě teď v 8 hodin a 13 minut. Přátelé, dneska je čtvrtek 17. září, pojďme se zase podívat na dnešní historický okno. Děda bude zase vzpomínat tentokrát na kapelu Queen. Já bych to rád tady někomu vyprávila, a nebo někam odešla, Zuzka mě neposlouchá, tak to budete muset poslouchat vy. 17. září roku 1978 točili Queeni videoklip k písni Bicycle Race. Bicycle je kolo, race je závod, čili závod kol, závod na kolech. A k natáčení si vybrali dostihovou dráhu chrtích závodů ve Wimbledonu. A taky k tomu vybrali 65 nahejch nebo polonahejch modelek, který jezdí na těch kolech. Pronajali k tomu 65 bicyklů, nečekaně, na kterých se ty nahý modelky poctivě proháněly na celém natáčení na tom závodišti. Problém ale přišel ve chvíli, kdy společnost, která kola pronajala jim, zjistila, kdo to na těch kolech jezdil a jakým způsobem tam jezdil, že ty modelky byly teda vlastně nahý. No a aby jezdili holky bez sedel, na to už bylo zase pozdě, to ještě nebyla úplně doba, to se děláš dneska, že jo, že si sedneš sedlo zmizí. Takže společnost chtěla všechny sedla zaplatit.
1: Já teda moc nejezdím na kole, čau.
0: Už jsi zpátky, ty jsi kakala?
1: Já jsem byla chcát, ale trošku jsem se tam zakoukala do reelsek, který bych chtěla dneska udělat.
0: Hodná,
1: a zapomněla jsem se. Jo.
0: Takže společnost chtěla ty sedla zaplatit. A těžko říct teda, jestli ty sedla vonily nebo smrdily, asi jak komu. Každopádně nakonec kapela to vyřešila a ty sedla potom nějak jako se podivně jako ztratili. Dneska by se dali třeba do merče, že jo, řekli bychom, natáčeli jsme videoklip s nahejma modelkama, jezdilo tam 65 amerických pornohvězd a to sedlo si můžete koupit za 3,5 tisíce s jejím podpisem. Tehdy to ještě nebylo úplně tak ve zvyku, ale ty sedla se podezřele ztratili. Myslím si, že mají ty uchyláci doma ještě někde do dneška.
1: Jakože všechny ty sedla zmizely, jo? Hmm. Hustý příběh.
0: No oni je chtěli zaplatit, takže pak neprodali, nepoužili, že jo? Tak to je jasný, že je znehodnotíš mírně tím.
1: Takže oni vrátili jako poloviční kola bez sedel teda.
0: No oni vrátili ze sedlama a zaplatili ty sedla. A ty sedla oni potom asi odmontovali a něco s nima udělali.
1: To je dobrý bizárek.
0: Viď?
1: Záhadná sedla.
0: Taková trošku propocená sedílka. Hmm. No nic, tak to byl děda, co vzpomínal na nějaký zase starý uchylárny. Další uchylárny si dáme zítra, teď už Genesis. Jesus, he knows me. Ježiši Kriste, on mě zná na Rock Rádiu. Chceš ještě něco říct?
1: Ne.
0: Můžeš mlaskat ještě do toho mikrofonu. Díky.

0: System of a Down, Radio Video na Rock Radio v 8 hodin a 24 minut k tomu. Když jsme tu před chvíli mluvili o Queenech a Freddie Mercury už je bohužel neboštík, já jsem teďka včera úplnou náhodou
1: objevil... On je boštík.
0: Nebo spíš boštík.
1: On je boštík.
0: On je boštík. Tak tu máme ještě jednoho boštíka, s kterým se potkala, oni se kamarádili, když s tým spolupráce nic moc nakonec nevzešlo. A to byl Michael Jackson, ten by letos oslavil 68 let. A já jsem našel takový zajímavý mashup, který vám teď opustím a vy mi řeknete, co si o tom myslíte. Zuzka si jdeme sluchátka.

0: Mě teda tyhle ty ptákoviny baví.
1: Mně se taky líbí je vidět, že prostě máme ve stupnici 8 tónů a není to nevyčerpatelná studna.
0: A dá se to slepit dohromady.
1: Tak.
2: Dobrý.
0: Tak to jsem chtěl slyšet, tak dík. No.
1: Hezký.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
8: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
9: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí. Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
16: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
17: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
16: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
17: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
16: A dětem přidáme helmu zdarma.
17: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
16: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

0: Kysáci a Forever na Rock Rádiu, 2 minuty po 8:30. Při tomhletom songu se vždycky musíte zákonitě roztýkat jako my tady, a nebo se třeba budete roztýkat z toho, jak vám teďka Zuzka prozradí, co je novýho ve sportu.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. A fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu Saint-Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech v 21 hodin.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně na D8 ve směru na Prahu, na 9. kilometru se řeší nehoda. Na pražském okruhu se boural ve směru k D1 na 59. kilometru. A v Praze pozor na Cínovecké, tam se srazil nákladňák s osobákem a zdržíte se tam.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, to jsem teda čekal trošku větší od vás.
2: Co jsi čekal?
0: No ve sportu tam nic nebylo, žádnej podkrev a slzy, zklamání a podobné věci prostě.
2: Ale jo, tak nebyli jsme úplně vždy úspěšní. Můžeš brečet.
0: Dobře, v tom případě zůstaneme v téhle trošku pomalé náladě a dáme si The Verve a Bitter Sweet Symphony

0: The Verified Bittersweet Symphony dohrála na Rock Radio 9 minutek po půl devátý, což tam jsou dvě devítky, které by mohly někomu z vás přinést štěstí, protože je na čase zase někoho probudit po ránu. Začneme u Anabel, dobré ráno.
1: Můžeš mě probudit, prosím tě?
0: Jo, budeme pokračovat u Zuzky, dobré ráno. Já nevím, co by vás tak jako holky ještě probudilo. Povídání s někým, kdo vyhrál lístky na naše narozeniny, to by nepomohlo třeba.
1: To zní skvěle, prosím, ať je ten člověk energický. Díky.
0: Děkujem.
1: Dobré.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
12: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
13: Gap. Individual style for every generation.
0: Dvě minutky zbývají do 8:45 a nám tady zbývají další dva lístky na naše 18. narozeniny do Zlínský haly Datart, který právě teď získává Oldřiška ze Slušovic. Dobré ráno přejeme.
14: Dobré ráno.
15: Dobré ráno. Krásné dobré ráno.
14: Oldřiška je krásný český jméno. Jo, to je moc hezký. Vlastně jsi první, kterou známe, teda já. Ty znáš nějakou Oldřišku?
0: Neznám. Víč? A jsi jako vyloženě, ono to, je to zdrobnělina, ale je to takhle v kalendáři, viď?
15: Je.
14: No tak Oldřicha se asi Olga. Jmenovat nebude, že jo, to zní, ne. Že Řicha.
0: Nebo Oldřiška Olda. Prostě. Jak ti říkají doma?
15: Oli.
0: Oli? Takže to už se s tou Olinkou trošku dá jako zaměnit.
15: No, to už asi jo. Právě ona je Olga.
0: Ano. No.
15: A většina lidí mě píše na paradoxně na Olgu, že?
14: Jo.
15: A já vždycky říkám, jo, děkuju, jste první, ale já mám svátek až za měsíc.
0: Tak my ti budeme přát až teda za měsíc.
14: Já mám kamaráda a ten má dceru Olivu.
0: Oliva?
15: Mhm. Aha.
0: To je jako Oliva Oilová, ta
14: no,
0: z toho
14: prostě prstá, Olivu, říkám. No.
0: Dobře. Nicméně, prosím tě, zdravíme tě do Slušovic ještě jednou. Jak daleko to máš do Zlína?
15: Asi 14 kilometrů.
0: Jo, hodin. 14 kilometrů. Takže to je taky kousek, to je dobře. No a prosím tě, klasická otázka, ta nejklasičtější. Ano. Jsou to dva lupeny, tak koho potáhneš do haly Datart na naše narozeniny sebou?
15: No, potáhnu dříví do lesa, ale potáhnu manžela, no.
0: Ježíš, to je ale škoda.
15: Mm.
0: Já jsem si říkal, konečně poznám Oldřišku, ženu mého života. A ona už
15: ne,
0: je ale...
15: Ne,
0: nechci, proč bych to nechtěl?
15: A já myslím, že ne.
0: Tak my se potom zeptáme schválně manžela, když se na nás přijdete podívat potom 7. listopadu, tak se mrkneme, jestli je pan manžel spokojený, aby kápnul božskou a probereme vaše vztahové problémy, jestli chcete.
14: Ano, naše manželská poradna Dandabel SRO vám jistě ráda poradí s vašimi problémy. Protože
15: jo,
14: my jich máme
15: jenom,
14: málo, tak
15: bude...
14: předáváme dál, víš.
15: Jo, já jenom nevím, jestli bude tolik času, víš, aby se na to všechno probrali.
14: Je toho víc, jo, my si s váma uděláme sezeníčko.
0: Já myslím, že jako padnou 2-3 panáky, 2-3 pivka a pak potom každý vyleje si to srdíčko, jo. Že to bude krásný, takže se na to těšíme.
15: To
0: máme se tě ptát na kapely, jestli máš představu, co tam bude hrát, nebo na co se těšíš?
15: No, já jakože doufám, že teda Panoptiku, že ten Mozart je jakože jasnej. Ty letokruhy, traktoři taky a u toho svařáku jsem tak trošku jako nevím, jestli ten Valda anebo ten Hadley. Doufám v ten Hadley, i když na Miru se taky dobře dívá, no, tak uvidíme.
0: To by Miro Šmajden slyšel rád samozřejmě.
14: Jo, jo, on hodně cvičí.
0: Takže...
15: Jo, říkám, že se na něho dívá dobře. Mm-hmm.
0: Uvidíme, jestli se tvý zbožný přání vyplatí, jestli si trefila celou bingo kartičku. Každopádně Oldřiško, ježiš, to je krásný jméno. Přejeme ještě jednou hezký ráno, zdravíme do Slušovic a těšíme děkuju. Se na tebe za 2 měsíce necelý.
15: Super, moc vám děkuju, mějte se krásně.
0: Ty
14: měj
0: taky.
14: Se krásně, hezký ráno. Papa.
16: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď si dáme kapelu, kterou bych třeba na našich narozeninách hodně chtěl já.
14: To by mě nějaký bavilo.
0: Mě by to bavilo jak svině, abych byl Milu v první Rammstein. Řadě, normálně bych se tam z toho taky. Do vejšky. Ale bohužel, tak aspoň takhle. Rammstein, Links, Zwo, Life, yeah.

0: Tania přispěchala na Rock Rádiu se svojí loňskou peckou Nostalgie 8 minut před 9.
1: Já nejsem Tania, já jsem Anabel.
0: A ty si nepřispěchala, ty co rubu hněješ, sedíš, nepohneš se, nebo... Dobře, jako je pravda. Já to nechápu, ty totiž si vždycky lehneš na ten gauč a tam odpočíváš, ale pak se zase vrátíš sem a tu cestu během toho vysílání za ty 3 hodiny dáš třeba 40krát, takže ty nechodíš tak 15 kilometrů.
1: Já mám 15 000 kroků už během těch 3 ranních hodin.
0: Já
1: schválně, víš, ono to zvedání ti pak počítá patra, tak to je dobrý.
0: Jo, takhle dokonce, to je vychytávka.
1: Jo, jo.
0: No tak přátelé, pokud dneska chcete zhubnout nebo udělat něco pro svoje zdraví, tak si potom, co si dáte nějaký guláš se 6, hezky vyšlapte patra zpátky do práce nebo dojděte někam k autu, aspoň pěšky, nebo...
1: A nebo si za směnu 16krát lehněte na gauč a zvedněte se a budete mít hned pár kroků navíc.
0: Přesně, a ten guláš se vůbec nebude hlásit o slovo ještě 5krát během toho, co to uděláte.
1: Já nesnídám naštěstí guláš, takže to je v pořádku.
0: Ježiš, abych si dal ale guláš.
1: Já taky, a svíčkovou bych si dala, dlouho jsem neměla.
0: Nebo ježiši Maria.
1: Taková musíme... dobrá svíčková. Hele, tamhle je nějaký pán. Vidíte ho?
0: Ne.
1: Na střeše. Vidíš ho, Zuzi? Tamhle, na té střeše.
0: Přátelé, koukáme z okna. Koukáme z okna, vidíme pána na střeše. O dalším průběhu pána na střeše vás bude už informovat Kamil po 9.
1: v rokovém... Anebo policie ČR, až skočí.
0: V rokovém dopolední. No nic. Tak to byl poslední ADHD vstup. Další si dáme zase zítra v 6 na značkách. Se těšíme. Čus.
1: Budeme se na vás těšit. Páček, slibáčík.

0: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák. Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: To je úplně k sežrání.
7: Zastude nalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
10: Zprávy. Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se dnes zaměří Pražský obranný summit 2026, pořádaný Mezinárodním institutem pro strategická studia. Svým projevem ho dnes zahájí premiér Andrej Babiš. Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v jednání k návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila dřív v Ocáska. Soud v Mostě loni v září návrhu na podmíněné propuštění vyhověl. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí okresního soudu v loni v prosinci v neveřejném zasedání zrušil. Španělská policie oznámila, že rozbila zločineckou organizaci, která v Ceutě zneužívala nouze, ve které se v severoafrickém městě ocitli mnozí migranti. Nabízela jim například drahé ubytování v nevyhovujících podmínkách nebo jim za vysoké obnosy slibovala zajistit přepravu do Evropy. Fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu Saint-Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech v 21 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude celý den oblačno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia.
11: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Rock Radio. Doprava.
10: Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1 na 59. kilometru. Srazil se tam nákladák s osobákem a dva osobáky v sobě jsou v Děčíně na Teplické ulici.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový dopoledne.
12: Tak co pa to tu máme? Musíme nějaký potěšit Plzeňáky, ne?
10: Plzeňák,
12: ano. Občas, ano, občas řekneme něco s tama, kama a tak dál, aby jsme zase potěšili Moravu. tak musí nějaký copa občas říct, že jo. Mm-hmm. To je, a je to strašně zvláštní, víš, jak přijdeš do těch regionů a...
10: Jo, jo, mění se to.
12: A s tady má...
10: A co máte u vás v Budějcích?
12: V Budějcích máme Pikador.
10: No Pikador to je známý, no, ale určitě je to Budějce.
12: To už je známý?
10: Ještě. No, jasně.
12: Tak Budějce říkáme, no. No. Budějovičák nikdy neřekne jako Budějovice nebo mm-hmm. tak něco. Jako no, ale tak jako další věci, no, tak to musíš přijet tam ty a právě to
10: no
12: jako...
10: No to já tam mě, jezdím,
12: pro nás je to normální,
10: vlastně
12: chápeš?
10: Vlastně teď jako. Si nic jako dalšího neuvědomu úplně.
12: Pro nás jsou tam ty věci jako normální, hmm. takže jako nám to nepřijde, že jo?
10: Tak já se jo, příště že... zaposlouchám teda.
12: No, ale mi se líbí, jako když přijedeme na Plzeňsko teď s tou kapelou, ne, a teď se dělá ta zvukovka, víš, a, hmm. a samozřejmě ty zvukaři, víš, tak mi na nejde kopák. Jako,
10: a tak až jako, takhle to slyšíš,
12: no,
10: jo?
12: Tak jako, rozdíly. Samozřejmě, no, je to super. Ale tak aspoň jsou jako originální,
10: no,
12: že jo, v těch krajích.
10: Já to mám ráda.
12: Jsou místa, kam přijedeš a nic. Tam se mluví normálně, jako. A co z toho
10: je?
12: Jako?
10: Nejlepší je Ostrava.
12: Ostrava? No
10: krátky.
12: Tak řekni.
10: Krátky.
12: Až takhle, jako. Hmm, hmm. Ty, ale je pravda, že s některýma ostravákama jsem mluvil. A... že, ale ne, moc si to neuvědomu, ale dám si na to pozor.
10: Je to těžší, no.
12: Tak jsme probrali, ještě nám zbývá nějaký region, nebo?
10: Moček to... by bylo určitě.
12: Dobře, tak zdravíme do všech regionů s naší krásnou, kultivovanou praštinou tady.
10: To je nádherná, samozřejmě.
12: Ano, ano, tu mají všichni rádi. Na Moravě hlavně mají rádi. Kolikrát za mnou přišli vždycky na festivalu, říkali, prosím tě, nemohl bys mluvit nějak normálně, ne tak pražsky.
10: No, nebudu to radši komentovat.
12: Tak jo, jdeme si dát radši muziku. Přejeme hezký rokový dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. Zuzko, díky, s vámi je Kamil a tady jsou Stouni.

0: Dr. Steen a Halloween na Rock Rádiu. Připomínka alba z roku 1988, Keeper of the Seven Keys Part 2. Za mě lepší než jednička, to je takový slovo do diskuze, protože samozřejmě fanoušci Halloweenu se stále přou o to, jestli je lepší jednička nebo dvojka. Důležitý je, že tyhle dvě alba vznikaly společně už v roce 1987 a měly vyjít jako dvojalbum. Nakonec tedy firma se rozhodla, že udělá jednu a druhou desku vydá o rok později. Je to, myslím si, že i lepší marketingový tah. Ale co bylo zajímavé, je, že spousta písniček, které už byly na dvojce, nebo pak jsou na dvojce z roku 1988, už byly napsané právě v roce 1987. A firma měla zásadní slovo v tom, aby rozhodla, který písničky budou na jedničce a který na dvojce. A právě k nelibosti Michaela Wicketa byly jeho písně odsunuty právě až na dvojku a jednička obsahuje hlavně skladby, který složil Kai Hansen. Což dnes Wakey potom nelibě dost, ale ukázalo se, že právě ty jeho písně, a ještě když tomu potom přidělal ty další, jako Eagle Fly Free a třeba i další skladby, které byly připravené pod jeho rukou, tak se ukázalo, že nakonec to fakt jako byly silné písně a že potřebovali uzrát a že na té dvojce mají svoje místo. Třeba píseň Keeper of the Seven Keys už byla připravená právě pro jedničku, nakonec ale byla vyřazena a byla tam dodatečně dodána skladba Halloween, kterou Kai Hansen složil až právě potom, co slyšel tenhle ten opus od Wakeyho a chtěl taky složit nějakou píseň, která bude mít kolem 14 minut a bude obsáhlá až takhle jako prog metalová, tak právě na základě toho složil píseň Halloween, což vysvětluje vlastně to, že na jedničce není titulní píseň, že se objevuje vlastně až na té dvojce. No je to takový zapeklitý kolem těch alb, dalo by se o tom mluvit hodně dlouho, ale teď na to není čas, ale řekli jsme si aspoň to základní a třeba se k tomu ještě někdy vrátíme a řekneme si další detaily ohledně těch dvou alb skvělých. Pojďme si dát Valda Gang, dáme si taky Fall Out Boy a dáme si třeba i Evanescence na Rock Rádiu.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás

0: Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
8: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
9: yes,
8: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yes,
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
11: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Dali jsme si Evanescence na Rock Radio 9 hodin 38 minut. Už jsme o tom mluvili několikrát a budeme o tom mluvit ještě nějakou dobu, protože víte, že připravujeme narozeniny 18. narozeniny Rock Radia, který tentokrát proběhnou na Moravě, konkrétně ve Zlíně, a to v hale Datart v sobotu 7. listopadu. Vy jste si psali, že byste chtěli taky právě mít narozeniny někde v dojezdové vzdálenosti a nejenom pořád jezdit do Plzně, takže jsme se přesunuli na Moravu, ale můžete se těšit na program, který znáte standardně, to znamená tři kapely, které nám přijdou popřát, plus jedno překvapení hudební, na který se můžete těšit, a samozřejmě taky tváře Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendářů a další věci. No a samozřejmě my vám neodhalíme, který tři kapely tam momentálně připravený pro vás máme, ale pokud se podíváte na naše vizuály, jak na webu rokovýradio.cz nebo na sociálních sítích, tak to možná dokážete rozklíčovat. Nějaký tipy už tam padají, musím říct, že některý jsou i správný, takže gratuluju, ale přijďte si na to sami. Máte tu možnost, je to takový zábavný kvíz, ale pokud chcete na narozeniny do Zlína dorazit, tak si určitě pořiďte lístky za zvýhodněnou cenu, což je aktuálně teď za 790 korun, protože s každým měsícem budou dražší a dražší. A to příští měsíc už za 890, no a v listopadu za 990. Od narozenin pojďme k Vysacímu zámku, k novým Foo Fighters nebo taky Macbeth, kapelu, kterou si dáme za chvíli, a taky kulturní tipy, abyste věděli, co na vás o víkendu čeká a kam můžete vyrazit.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla pro stroje CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.brds.cz.
15: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
16: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
17: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
7: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
8: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákonníku práce s pravidly odměňování, která vychází z unijní směrnice. Vláda se chystá rozpočet schvalovat v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Summit Evropské unie, který začíná ve čtvrtek 15. října, bude dvoudenní. Jednání Evropské rady začne ve čtvrtek ráno a skončí v pátek kolem oběda. Šéfové států a vlád se mají zabývat mimo jiné situací na Ukrajině, migrací, rozšířením Evropské unie, ale i budoucím dlouhodobým rozpočtem. No a čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu svěřenci Jiřího Nováka uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo. Rock Radio,
1: počasí. Tak ještě počasí, dneska bude zataženo až oblačno s deštěm a přeháňkami od severu západu, potom vyjasňování a na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti trochu více. No a co se týká teplot, tak v Čechách mezi 17 až 21, no a na východě tam by měly být mezi 13 až 17 stupni Celsia.
2: Carvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava. Jednu nehodu tady hlášenou mám. Aktuálně se řeší srážka dvou aut v Hejnické ulici v Liberci, tak pokud tudy budete projíždět, tak tam počítejte s omezením, šetří se to tam za účasti policie, ale jinak to vypadá dobře, tak šťastnou cestu.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Tak rokový dopoledne pokračuje, Kamil je s vámi, já vám přeju hezký čtvrtek 17. září, letí to jako blázen, člověče, za chvilku budou Vánoce, tím vás nechci strašit samozřejmě, od toho jsou tady jiný, hlavně supermarkety, ale teď se pojďme věnovat muzice takhle při čtvrtečním dopoledni, ať už děláte cokoliv při poslechu Rock Rádia, vychutnejte si třeba Vypsanou fixu, Gány, Hollywood Undead, anebo právě teď Soul Asylum.

0: Příští rok už 20letá skladba Darlinka vypsaná Fixa na Rock Rádiu 3 minuty po čtvrt na 11. Marti zpívá pořád stejně, prostě ten nestárne hlasově ani vizuálně, prostě pořád stejná osobnost. Tak jsme si ho připomněli právě teď s vypsanou Fixou, která mimochodem nabízí svoje album v rámci rockovýho referenda, který najdete na našem webu rockovýradio.cz, kde svým hlasováním rozhodujete o tom, který album v sobotu večer od 19 hodin uslyšíme celý od A až do Z na frekvencích Rock Rádia. No a jsou tam novinky, jednak je tam novinka od kapely Deep Purple, která už brzo dorazí do O2 arény, takže si ji budete moct vychutnat i naživo. Pak je tam novinka od Shinedown, která trošku jakože zapadá, protože není až tak hodně avizovaná, ale samozřejmě skalní fanoušci o ní ví. A teď o ní ví i naši posluchači Rock Rádia, protože ji najdete pod číslem 2. No a zmíněná vypsaná Fixa s albem Ideál, který vyšlo taky letos. No, zatím to vypadá, že nejvíc hlasů, nebo nejvíce zmobilizovali fanoušci Deep Purple, vypsaná Fixa 2, no a Shinedown číslo 3. Ale hlasování končí až v sobotu odpoledne, takže se to všechno ještě může rozhodnout a vyvinout úplně jinak. Takže jestli máte rádi Fixu, chcete ji podpořit, tak máte možnost na našem webu rockovýradio.cz, najdete si hlasovací tikend, rokovýho referenda. No a dejte like. No a my půjdeme dál, čeká nás další muzika Nirvana a skladba About a Girl, což je píseň, kterou si vyžádala tehdejší přítelkyně Kurta Cobaina, která řekla, že skládá furt nějaký písničky a ještě nenapsal ani jednu pro ní. Tak si prostě Kurt sednul a vyplodil tenhle skvost jen tak prostě na první dobrou. About a Girl, píseň, kterou uslyšíme za chvíli, pak si dáme nejúspěšnější single v historii Metallica a to je skladba Until Sleep. No a čeká nás si komunál, Déšť nad scénou.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
7: A to je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: ventilatory.cz.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Byt 2 plus 1 v Nymburku za 5 490 000. Pozemek k bydlení ve Frýdku Místku za 3 225 000. Sousední parcela ve Frýdku Místku za 3 235 000. Rodinný dům v Niklovicích na Vysočině za 2 150 000. A chalupa v Olešnici v Orlických horách za 7 690 000 korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
13: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
12: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
13: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
14: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
15: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
14: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
15: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
14: A dětem přidáme helmu zdarma.
15: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
14: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
16: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
17: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
18: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
19: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Krásná píseň od Bruce Springsteena nám připomněla krásný film Philadelphia, samozřejmě s Tomem Hanksem z roku 1993. Úžasný film, na který se vždycky rád podívám, a pokud jste ho neviděli, mladší generace, tak doporučuji po něm sáhnout. Dneska, 17. září, tak mám pro vás tip na poslech alba, nebo alb, který vyšly v tento den, a dneska to bude těžký kalibr, přátelé, protože v tento den před 35 lety, tedy v roce 1991, vyšlo album No More Tears od Ozzyho Osbourna a oba dva díly iluzí od Guns N' Roses. Tak jestli máte rádi obě tyhle desky, tak máte co dělat dneska a poslechnout si je. Já je poslouchám průběžně a velice rád. Gáni vydali tenkrát ty dvě desky současně najednou. Byl to taky takovej tah, Duff McKagan to kdysi popisoval, takže chtěli, aby vlastně se všechny písničky dostaly ke všem, aby si třeba posluchači nekoupili jenom jeden díl a na ten druhý už neměli peníze, protože počítali s tím, že teenageři, kteří je poslouchali, tak nemají tolik peněz. Tak to mysleli jako tak, že vlastně jeden kamarád si koupí jedničku, druhý kamarád si koupí dvojku a pak se to společně jako promění a nahrajou a tak různě. Takže takováhle jakože byla v tom finta. Proč to vydali takhle a ne jako dvojalbum, aby to stálo míň. Nicméně, musím teda říct, a už jsme o tom mluvili několikrát, že rok 1991 byl hojnej na alba. Fakt jako ten přelom těch 80. a 90. let, už v roce 1990, když si vezmeme zlomový desky od AC/DC, King Diamond natočil oko prostě skvělý desky. A pak přišel rok 1991 a v tuhle dobu už měli venku alba jako Alice Cooper, Hey Stupid, Metallica, samozřejmě černý album, Pearl Jam, svoji desku ten. Queeni vydali Innuendo už na začátku roku. Mr. Big už měli venku album Lean Into It z března, kdy tam známe, že jo, Hit To Be With You. No prostě už byly takovýhle zásadní pecky venku a k tomu ještě potom tedy přišly tyhle ty dvě desky a po nich ještě do konce roku 1991 vyšly Europe, Prison and Paradise, vyšla samozřejmě Nirvana hned o týden později se svým Nevermind. Genesis vydali desku I Can Dance, pak samozřejmě Red Hoti se svým Blood Sugar a U2 Achtung Baby. Další prostě prda. A ještě Bryan Adams, na tom nesmím taky zapomenout, protože ten vydal taky svoje nejúspěšnější, nejkomerčnější album. A to máme pořád rok 1991, takže fakt to byl masakr, to, co se dělo. No ale při dnešku můžete oslavit právě vydání těch dvou desek, myslím si, že hodně povedených, komerčně úspěšných, prostě samý nejsou u nich, takže tady není o čem dneska. My si dáme Midnight Oil, dáme si taky Disturbed nebo No Guitars a v 11 hodin nás čeká samozřejmě elektrický oběd.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Profi Voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Kráva, kráva, kapr, kapr.
12: Kapr, kapr, husa, husa.
13: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
14: Kruta, kruta, tchos!
13: Nech toho a pojď.
14: Tchos!
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Tlačíš, tlačíš?
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka teď ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců, tedy téměř 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dříve schválila Rada České televize. Uvedl to generální ředitel Hynek Chudárek. Česká televize v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. No a fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech v 21 hodin. Rock Radio.
1: Počasí. Jdeme si říct ještě, jaký bude počasí při dnešku. Zataženo až oblačno s deštěm a přeháňkami od severozápadu, potom jasňování, na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti trochu více, tak tam počítejte, že zmoknete malinko víc než v Čechách. Jinak teploty v Čechách mezi 17 až 21 a samozřejmě na východě potom teploty o něco nižší mezi 13 až 17.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava. Z našich silnic tady mám upozornění jednak z Prahy, tunel Mrázovka, pokud tudy budete projíždět, tak směrem dolů, tedy při výjezdu z města počítejte s nehodou nákladního osobního auta, která tam komplikuje průjezd, a dejte si pozor i v Kroměříži, konkrétně v ulici na Lindovce, tam je nehoda dvou osobních aut, policie to tam šetří, překáží to v provozu taktéž, takže tam počítejte s omezením.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. No a my startujeme elektrický oběd. Vy, co nás posloucháte pravidelně, tak víte, že si můžete nechat zahrát nějakou píseň pro zpestření třeba pracovního dne, aby vám to utíkalo, nebo udělat třeba kolegovi radost, zákazníkovi, klientovi, komukoli, nebo prostě jen tak. Máte tu možnost až do 12. hodiny, ale těch přání je strašná spousta, takže musíte počítat s tím, že třeba se na vás nedostane dneska, ale může to být zítra nebo pozítří. Každopádně pište na náš messenger facebookovej a nebo případně na e-mail obed@rokoviradio.cz, no a dáme to nějak dohromady. S vámi je 4 minuty po 11. hodině, šéf kuchař Kamil Dráb, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, a posílám první ingredienci. Dneska Alice Cooper.

Poison a Alice Cooper, pokud byste chtěli slyšet českou verzi, tak se o ní postaral Aleš Brichta a Pavla Kapitánová pod názvem Noc z kouzel. Můžete taky slyšet na Rock Radio Stage, tedy na naší druhé stanici, kde se věnujeme převážně české muzice. Tak ale teď se pojďme věnovat vašim přáním, protože mi napsal Martin, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Korpiklany. Píše pro všechny moje kolegy a kolegyně, protože nás dneska čeká firemní party, tak ať se na ní naladíme, a to Korpiklany umí.

Tak tohle byly Nickelback na Rock Rádiu v elektrickém obědě, netřeba představovat, tohleto přání chtěla slyšet Eva. Další přání, teď to tady musím najít, píše Iveta, která zdraví a chtěla by, jak tady píše, pro svého přítele Davida nechat zahrát Turbo a píseň Láska z pasáží.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
6: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
7: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
13: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Tak tohle byly Korni se svojí skvělou předělávkou World Up, píseň, která rezonovala hlavně v 90. letech, tak právě v roce 2004 si ji vypůjčili i Korni. A tuhletu píseň chtěl slyšet Petr, napsal si do dnešního elektrického oběda, tak jsem přání splnil. Olda píše, že by chtěl něco od skupiny Harley. Ležíme na pláži na Krétě a posloucháme Rock Radio. Zdraví Olda, jak jsem říkal. Tak Oldo, já vás zdravím taky. A posílám Harley, když už teda jste tam na té pláži, tak něco stylového, takže z Kubiky vy.

Zasloužilý rocker, jak se tady častuje a jmenuje Robert, napsal, že by chtěl slyšet Eagles Hotel California, píseň, kterou má moc rád, aby mu připomněla mládí, tak jsem rád zařadil do dnešního elektrického oběda a my jdeme na další přání a to zní takto. Ahoj, prosím o zahrání Panoptika, poslední tango. A bude to pro moje děti Vanesku a Samíka, pro vás do rádia a pro všechny posluchače. Ať máte lepší den, děkuji. Tak takovej byl vzkaz a tohle je píseň.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty on neví ho, nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

Tak tohle byly Battle Beast na Rock Rádiu, který jsme si dali v elektrickém obědě, a zařídila to Stáňa, která napsala, že by to chtěla nechat poslat všem, kterým se tahle ta muzika líbí, a hlavně sobě do práce, aby jí to utíkalo. No a my jdeme na další přání a bude to jedno z posledních, protože jak tak koukám na čas, tak se pomalu blížíme ke konci dnešního elektrického oběda. Těch přání byla spousta, něco se povedlo, něco ne, tak to zkuste zase příště. Pokud třeba píšete už po desátý a nebylo to zahráno, tak třeba pravděpodobně to asi nemáme, nebo prostě z nějakého důvodu se to nedostalo do plejáku, tak já bohužel nemám možnost odepisovat všem, který píšete. Tak, teď jdeme na další píseň, respektive mám tady vzkaz od Market, která píše: včera mě semlela zpráva, odešel mi kamarád Láďa. Zahraj mu tam nahoru, prosím, nějakou písničku od Rybiček 48. Děkuji. Tak já tady mám připravenou píseň, která se jmenuje Nebeská prána. Takže je nám to líto, samozřejmě, Market, zvládni to. A pak si dáme Marka Hietalu, protože od toho si píše Fanda, který zdraví, a maká jako blázen na poli a chtěl by slyšet právě tohodle mafiána hudebního, který patřil léta mezi Nightwish, ale bohužel už tam samozřejmě není, nebo bohužel. On se postavil na své vlastní nohy a nemyslím si, že by úplně strádal, co se týká hudby, a navíc ho máte možnost už v nejbližších dnech vidět i u nás, pokud jste ho neviděli na Masters of Rock, protože on je naprosto luxusní a geniální a je samostatně schopnej utáhnout svoji hudební kariéru, takže i když odešel z Nightwish, tak pořád funguje skvěle. No a my si ho připomeneme právě už za chvíli taky v elektrickém obědě. A je to poslední přání, tím se s vámi loučím, Kamil vám přeje hezký čtvrtek a užijte si rokovej voraz s Danem, který začíná hned poté.

Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: To je úplně k sežrání.
4: Zastude nalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy. Hezké poledne přeje David Račák. Počasí se na několik dní uklidní a teploty budou odpovídat polovině září. Nejpříjemnější počasí nabídne sobota, kdy bude slunečno a teploty vystoupají až ke 23 stupňům Celsia. Už v neděli ale dorazí studená fronta, za kterou se výrazně ochladí. Začátek příštího týdne bude chladný, větrný a místy deštivý. Firmy se v Česku během jediného roku posunuly od experimentování s umělou inteligencí k jejímu systematičtějšímu využívání. Zatímco loni nasadilo AI do svých softwarových nástrojů 41% podniků, letos je to už 83%. No a útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1. Rock Radio,
1: počasí. Dnes očekáváme polojasno až oblačno na jihovýchodě a východě, zpočátku ještě zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava. V ulici Ďáblická v obci Praha je nehoda dodávky s osobním autem, je tam překážka na vozovce, je tam zranění osob a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
6: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Rockovej voraz. A já vás zdravím, dokeři začíná Rockovej voraz s Danem. A já jsem tady poslouchal ty zprávy, jak říkal, že jsou nadprůměrný, jakoby, nebo že se vrátí počasí jako zářijový. Jako 22 stupňů většinou bývávalo v létě, co já si pamatuju. Jo, já teďka vyjdu ven a je 28, říkám, tyjo, dneska je dobře. Dřív nám bylo vedro, a teď když máme 35, tak to je pro nás normální vedro. Tak jdem k hudbě a já vám pustím Denalandu anebo Steel Pantery.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu po pás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyš

0: byly No Doubt a Don't Speak. Skvělý hlas Gwen Stefani. Ta se sice vydala trošku jiným směrem než rockový, je to spíš taková popová ikona, ale písnička je to skvělá, která zapadá perfektně do tohle playlistu, taková pohodička, hezky po obědě na slehnutí. A já už mám nachystaný jiný pohody, protože za chvilku budou Queen, Dimitri, anebo Linkin Park, Numb. Mimo to čte nám, ale já říkám nám, prostě jak to známe, jak to vyslovujeme. Tak tenhle ten klip mě vždycky připomíná Prahu, protože vlastně v mládí, když jsme na to koukali, tak tam jsou záběry z Karlova mostu. Jediná vlastně ta scéna, kde je ta celá kapela, jak je v kostele na konci, nebo uprostřed tam někde, tak tam vlastně ta se natáčela v Los Angeles, protože vlastně Chester už měl bolavý záda, měl nějaký problémy se zádama, tak vlastně už to tady nedotočili, dotočili to tam. Takže si dáme Linkin Park a vzpomínku na Chestera Benningtona.
1: Maxi.
2: Yeah. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
1: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
1: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kilianem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
14: A tomu říkáte hodně?
16: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

Výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Dohrávají Blondie a Maria, skvělý hlas Debbie Harry. To už sice není 18, ale i 81, už je to starší paní, ale pořád aktivní. Ale 18, to je naše rádio a ta slaví 7. listopadu narozeniny, a to ve Zlíně, ve sportovní hale Datart. A vy jste všichni zvaný, čekají vás 3 české kapely, to ještě neprozradíme, bude tam celý náš tým, od moderátorů po hostesky, po řeďu, doufám, že řeďa jede s náma, to musí zaplatit někdo. A vy si můžete koupit lístky na našem rockovimradio.cz, na to mrkněte, a už tam jsou za 790 korun a s každým měsícem v říjnu to bude 890 a v listopadu 990. A spolíhat se na to, že my budeme rozdávat lístky, to nečekejte. To uvidíte, protože to zase bude rychlý, bude se to rozdávat na poslední chvíli a vy pak už budete mít jiný plány. Takže si to kupte dopředu, ať jste nachystaný na tenhle ten skvělý mejdan, ve kterým zapadíte s náma. A já vám pustím další hudbu, a protože mám rád Divokýho Billa, tak si pustíme Divoký Bill Pocit, nebo Sabatony, anebo AC/DC.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
20: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
21: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
20: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
21: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
20: A dětem přidáme helmu zdarma.
21: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
20: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
22: Pomoc! Nemůžu dýchat.
23: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

kolena naposled něco si přej. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá směj se. Jeden veselej, a druhej je smutnej, šeptá modli se. Lepni na kolena naposled něco si přej.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
6: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Téměř 30 firem a asociací vyzvalo ministra životního prostředí Igora Červeného, aby nepodpořil novelu zákona o obalech. Tu má během podzimu projednat sněmovna. K otevřenému dopisu se připojili například společnosti Škoda, Autokofola nebo Matony. Ve švédských parlamentních volbách zvítězila středolevá opozice. Uvedla to švédská veřejnoprávní televize SVT. Na základě svého propočtu po sečtení 99% hlasů. Podle prognózy stanice už strany dosud vládního pravicového bloku prakticky ztratili naději na získání většiny v parlamentu. No a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, na jeho východě a východě zpočátku ještě zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava. Na D5 se mezi 29. až 30. kilometru na trase Praha-Rozvadov je porouchaný vozidlo, je tam překážka na vozovce a projezde zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rokovej voraz. Tak, rokeři, máme zase první hodinku rokovýho vorazu. Dneska už máme čtvrtek, je to takový malý pátek pro hodně kancelářských. Je to dneska poslední den v kanceláři, zítra home office. To my neznáme, my co musíme makat každý den. Takže já vám pustím na zlepšení nálady, vy, co jdete v pátek do práce, třeba Plexis, Airborne, anebo Nightwish.
3: Rock Radio.

Lordi, Down with the Devil, skvělá kapela, byl jsem letos na ní, můžu si odškrtnout seznamu, ale já už mám pro vás připravenou jinou kapelu za chvilku a jmenuje se Liquido, všichni znáte, hit Narkotik, tato ta německá kapela vlastně s ním prorazila v roce 99 a ovládli žebříčky všude. A vlastně oni už nikdy kloudně nenavázali na takovýhle hit, ale mají ještě jeden a ten určitě znáte a já vám ho připomenu, protože jmenuje se to Play Some Rock a určitě to budete znát všichni.

0: Mně tahle písnička se líbí mnohem víc. Já ji mám v playlistu samozřejmě. Takže to není jenom kapela jednoho hitu, ale dvou. A každý si podle mě tam najde víc těch hitů. Tak jdem na to, já vám pustím za chvilku Liquido, ale Narkotek.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Trenýrkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

To byly Dio, Evil Eyes. Já tady zrovna čtu, že teďka ČNB vydává bankovky pamětní, 5000, že bude jenom 200 000 kusů. Takže kdo byste chtěli mít doma Masaryka vzácnýho, který pak můžete někde prodat na aukru, jak se to prodávalo, nebo na těch různých těch, protože já si pamatuju, že byly takový ty 20 koruny, takový ty výroční, tak lidi to kupovali a pak to stříleli za různý nesmysly, já vím, že to bylo třeba 15, 2000 a podobně. Takže kdybyste chtěli, ale já když jsem u těch bankovek, tak jsem si včera zrovna připomněl takovou blbou situaci, jak jsme všichni zvykli na ty karty. Tak já jsem si měnil telefon, po 3 letech jsem si koupil nový telefon. No a tak jsem ho tam nechal, pro ten druhý jsem tam nechal, že se ho vykoupili ode mě jako protihodnotu. No a přijdu domů a říkám, ty já nemám SIM kartu, no a dvoufázové ověření, to je přímo na telefon, takže bez SIM karty jsem to neověřil, jenže už bylo 7 večer, takže říkám, ráno se zabnu do Vodafonu, to nějak vyřeším, prostě to bez čísla chvilku nějak zvládnu. No jenže já neměl ani kartu, protože vlastně ty karty stejně musíte aktivovat přes internetové bankovnictví a já to potvrzuju všechno klíčem přes SMSku. No, takže já jsem byl v jednu chvíli bez peněz. Takže ideální doma se nechat nějakou hotovost, protože se to může občas vymstít a může to dopadnout jak já, který neměl vlastně, jsem byl skoro bez peněz. Jsem doma vyhrabal nějaký 100, 200, tak říkám, tak se aspoň může koupit nějaký jídlo. A jeden dál hudby.

0: Já vám pustím Horký žeslíže, P.O.D. anebo Bon Jovi.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: To je úplně k sežrání.
8: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
13: Bude vejdán.
14: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
15: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
16: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
17: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře

0: rockradio.cz Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový D Etevist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Řekni třikrát, strč prst krk krk.
5: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje.cz.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
9: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
10: Rock Radio.
9: Rock je slušná muzika.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka teď ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Bulharskému premiérovi Rumenu Radevovi se nabídka 8 nových českých letounů Skyfox líbí. Právě možný prodej podzvukových cvičných letounů nové generace je jedním z hlavních témat Babišovy návštěvy Bulharska. V té souvislosti bylo podepsáno memorandum o porozumění. No a fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech v 21 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes očekáváme polojasno až oblačno na jihovýchodě a východě, zpočátku ještě zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na D11 kolem 56. kilometru na trase Praha-Sever je zvěř na vozovce, také tam půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rokovej voraz.
2: Tak, rokeři, já jsme v poslední hodince rokovýho vorazu. Já jsem tady četl, že ta reality show Zráci vyjde v finále až na 50 tisíc korun, když půjdete do O2 Areny na to poslední, na ten poslední díl. Já vám ušetřím 50 tisíc, stačí, když se podíváte na profil fotbalisty Matěje Juráska, který přestoupil vlastně, kdy si hrál za Slávy a ty hraje za Spartu, tak ušetříte 50 tisíc a taky vyjde Zráce. A já vám pustím další hudbu Doga, Gotthard anebo Powerwolf.

a dohrála Doga a Beskydy z roku 2017, 9 let stará záležitost. A my se podíváme na záležitost, která je stará 35 let, protože dneska 17. září oslavila 35 let a jmenuje se to No More Tears od Ozzyho Osbourna. A já vám tu písničku pusinkou sínek, ať si ji připomenem, ať víte, o čem se bavíme, kdo ji třeba nezná.

0: Veleten single No More Tears dneska slaví 35 let, celá deska samozřejmě, je tam třeba Mama, I'm Coming Home, to už je dneska kultovní záležitost, škoda, že už Ozzy mezi náma není, tak jsme se ho trošku připomněli, ale my se ho připomeneme ještě za chvilku, protože já vám pustím ještě od Ozzyho starší věc, ale předtím budou Vanastovky, Good Charlotte a pak bude Ozzy Osbourne, Mr. Crowley.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Doslova fletrekové porníčko, to je to, co čeká příznivce této disciplíny během příštích tří týdnů. Jinak to snad ani nazvat nejde, protože co sobota, to závod. Všechno vypukne tuto sobotu 19. září ve Svitavách. Tamní zrekonstruovaný ovál letos slaví 40 jařin a tak si dává do nosu. Už jsme tam měli memoriál Ervina Tragače, mistrovství České republiky jednotlivců na plošině a teď tedy fletrek. Start je v sobotu ve 14 hodin a dá se čekat plná startovka, protože zrovna Svitavy můžou hodně napovědět, kdo získá divokou kartu pro závod, který se pojede o 14 dní později, protože ještě předtím je tradiční fletrekové zastaveníčko Březolubek u Zlína. Tam měli fandové dlouhé roky zásadní problém, jestli si nezadřou třísku, však vyvíte kam. Teď už to nehrozí, protože je tam z brusu nová tribuna, takže je o diváky postaráno. Což o vás bude taky, pokud do Březolub dorazíte 26. září. A i tam by se mohly dít věci, protože to už bude jen týden do třetího závodu, který jsem sliboval v těchto motokecech. Ten se pojede 3. října v Pardubicích a nebude to jen suvka před zlatou, ale regulární závod mistrovství světa. Ten hodně naznačí, jestli naši kluci budou mít ještě šanci bojovat o celkový titul. No a taky v něm uvidíme ty slibované divoké karty, o kterých se bude rozhodovat dost možná i ve Svitavách a v Březolupech. Prostě příští 3 víkendy jsou fletrekářský, 19 Svitavy, 26 Březolupy a 3. říjen Pardubice.
0: Rock Radio, Motokeci.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: To byly Banastovky, Bedna od Visky. To je jedna z mála kapel, kterou mám ještě na listu, kterou chci ještě vidět. Já jsem tak marně doufal, když kole odešel z Lucie, že Robert Kodym rozjede Banastovky a budeme chodit na Banastovky a budeme vzpomínat nostalgicky. Oni kluci rozjeli druhou éru právě s Viktorem Dykem. Ale každý má rád jinou hudbu, s Viktorem to zase má jiný šmerenc samozřejmě. Já jsem ještě stará škola, jsem zvyklý na tom Kolerovi, já jsem na tom zvyklý, tam tak zažitý. A ty Banastovky, ty já miluju, to je taková moje srdcovka velká. No a nám se blíží konec pomalu rokovýho vrazu, zbývá na 22 minut, než to předám klukům, ty tady zatím nejsou dneska, nevím, snad tady nebudu já. A myslím, že dorazej. Tak než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím nějakou hudbu a čeká vás Ken, Billy Idol, Rasmus. Tohle byl rokový vraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Cože? Říkala Yogis?
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
5: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: denirka.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Ševerák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
8: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
5: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
9: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iscare vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iscare Praha 9.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podzimní volby jsou tu za necelé 3 týdny. Někde je ale výsledek známý už teď. V téměř třetině obcí a městských částí je pouze jediná kandidátka a v necelé 1000 případů budou patrně zvoleni všichni, kteří jsou na ní zapsaní. Napsali o tom Novinky.cz. Armáda zahájila ženijní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky. Nasadila na to 20 vojáků a speciální techniku. Armáda nejprve začne s průzkumem lokality v Národním parku a poté oznámí další postup. O tom, že sanaci provedou právě vojáci, informoval v pondělí premiér Babiš. Transplantační centrum v Brně se přestěhovalo do nového. Nachází se v areálu Fakultní nemocnice Brno, kde se otevřela nová budova. Díky tomu se zlepší dostupnost operací, potvrzuje z centra Zdenka Pařízková.
1: Nová budova CKTH by měla přinést především navýšení počtu lůžek o 35 na celkových 125 lůžek a také navýšení počtu operačních sálů a ambulancí. Díky tomu se především zkrátí čekací doby pacientů, jak na vyšetření, tak na kardiochirurgické výkony nebo operace.
0: Centrum má plány taky do budoucna. Chce například rozvíjet robotickou kardiochirurgii. Vědci objevili na Měsíci nový kráter. Vznikl před 2 lety při dopadu cizího tělesa. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší například než Koloseum v Římě. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Deště už nám zmizely prakticky úplně až na východní část republiky, to znamená na Ostravsku a taky na Zlínsku by dneska ještě mohlo sprchnout. Teploty se dneska drží někde kolem průměrný 20 a drží se taky částečná oblačnost. Máme spíš tak jako polojasno až lehce oblačno. V noci teploty klesnou asi na 12 a zítra se trošku víc zatáhne, ale pořád by ještě mělo občas vykouknout slunce zpoza mraků. Nejchladněji by mělo být na úplném západě Čech, na Karlovarsku a taky severozápadě. Tam v horských oblastech můžou taky hrozit nějaký srážky. Jinak ale by mělo být sucho a teploty kolem 20 stupňů.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Dejte si pozor v ulici Votická na křižovatce s Vinohradskou v Praze. Jsou tam v sobě 3 osobáky a může tam určitě očekávat zdržení. V ulici Husova v Liberci vidím nehodu náklaďáku, provoz je tam momentálně řízený kyvadlově, takže počítejte i s kolonou. Bez ranění se díky bohu obešla nehoda náklaďáku s osobákem v ulici Patočkova v Praze. Tam můžete zase počítat s nějakým mírným zdržením a olej na vozovce najdete na Bendlovce v Praze. Dejte si na to rozhodně pozor, ať se tam nestane nějaký neštěstí.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Tak jdeme to rozjet. 15 hodin, 3 minuty, Kuba i Petr jsou na svých místech. Rokový odpoledne začíná a jsme tady proto, aby jsme vás doprovodili buď na cestě z práce, anebo jestli třeba ještě máte před sebou nějaký poslední hodiny, tak my vám pomůžeme to překonat, že si ani nevšimnete, jak to uteklo.
5: Jsme tady s váma a budeme vás samozřejmě zásobovat pořádnou rokovou muzikou, ale napadá mě, že bychom možná ještě jako nějaký takový specifický skupině měli dneska to věnování, je to jako vysílání věnovat.
3: No dobře, tak koho bychom dneska mohli vypíchnout?
5: Hele, tak co třeba všichni, kdo dneska měli k obědu knedlíky.
3: Jo, to třeba. Je dobrý. Ale pozor, to si klidně myslím, že nemusí být zas tak úzká skupina. To může být vlastně docela dost našich posluchačů. Takže ať už jste měli knedlíky, rejži nebo brambory, tak my pro vás máme takový krásný desert na odpoledne. Budou tady Foo Fighters, budou taky Olympic se jejich peckou dávno z 94. Papa Roach, ale teď už Faith No More a Midlife Crisis na rokovým odpolední.

0: Dear Rosemary od Foo Fighters, tady ta peska právě teďka dohrála 15 hodin a 20 minut. A máme tady čtvrtek a to znamená, že pořád tady máme ještě dva lístky. Tady ten týden totiž rozdáváme na tady tu sobotu do Hluboký nad Vltavou na Olympic.
1: Budu tam hrát v Postřižinský zahradě, krásný takový koncert. Jestli to dobře chápu, tak by to mohlo být venku asi.
0: Je to myslím. Tak, je to tak.
1: No a má být ještě zítra dost pěkně a možná to bude jedna z posledních možností, jak si užít živou muziku někde venku. No a jako jít na Olympiky, tak to by mělo být každopádně bez jakýhokoliv rozhodování a váhání.
0: A takže, možná i povinností.
1: No stoprocentně. K tomu ještě kapela Seven, takže muziky tam bude na rozdávání a lístky máme taky na rozdávání, takže nám napište, otevřete si Facebook, najděte profil Rock Rádia a do zprávy Rock Rádiu napište, že vy byste chtěli lístky právě na Olympik na tuhle tu sobotu a k tomu ještě přidejte svoje telefonní číslo.
0: A my asi tak za hodinku a čtvrt vybereme jednoho z vás, který od nás ty lístky dostane, takže rozhodně pište a pište a pište a pište. A my zatím budeme pouštět a pouštět a pouštět a pouštět. Čeká vás Stratovarius, taky Harley, anebo Patti Smith, Because the Night.
1: Tak poslouchejte, poslouchejte, poslouchejte.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
16: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Stratovarius a jejich pecka Unbreakable právě teďka v 15 hodin 36 minut k tomu dojela na Rock Rádiu. A řeknu tady něco, co jsem si myslel, že možná ještě nikdy neřeknu. Eva Burešová zpívá metal.
1: No ale pozor, tak to je právě to. Ona totiž není vůbec nováček na této scéně. Jasně. Nebo takhle, ještě neudělala vyloženě takhle tvrdou písničku, i když už má něco, že jo, samozřejmě s Dimitry udělali, ale teď už konečně vydává sama za sebe, i když pod pseudonymem Saja, vydala vlastně na konci srpna single Mlč a vypadá to, že se můžeme těšit i na další novinky. Každopádně ten single možná, pojďme se jenom tak jako naznačit.
0: Jako zní docela dost dobře mezi námi.
1: Rozhodně. Víš, co mě na tom totiž baví? Nejenom, že samozřejmě to víme, že Eva je skvělá zpěvačka, ale že je to česky.
0: No právě, ale hlavně ta čeština tam úplně nádherně funguje. Víš, že plnokrát, když jsou nějaký český věci, tak to úplně nefunguje, protože čeština je prostě těžký jazyk.
1: Jasně.
0: Tady to ale funguje moc hezky.
1: Čet jsem na Headlineru tady rozhovor s Evou, že vlastně se jí ozvalo i několik domácích metalcoreových kapel, že až překvapená, kolik kapel se jí ozvalo, no, že by s ní chtěli něco udělat. A vlastně mám hroznou radost z toho, že tato scéna je jí takhle otevřená, tak třeba se jí někdy otevře i Rock Rádio a někdy si tady něco od ní zahrajeme.
0: Já doufám, že by to bylo úplně krásné oživení toho, co tady hrajeme, ale každopádně teďka už myslím, že se můžeme přesunout na další věci, protože vás čekají Guano Apes, taky Europe, anebo Lucie a jejich Rouháš se Bohům.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
5: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
4: Zadarmo?
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete

0: pouze na Firma na zážitky CZ.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
7: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
6: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Poslanci se příští týden sejdou k návrhu zmrazení platů vrcholných politiků. Svolání mimořádné schůze oznámil po jednání koaličních špiček ANO, SPD a motoristů předseda sněmovny Okamura. Zmrazení platů navrhla vládní koalice loni v listopadu. Předlohu ale dosud neprosadila. Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se v srpnu při bouřce ztratil mladík. Policii nález čehosi, co připomíná lidské tělo, na dně jezera oznámil soukromý potápěč. Na místo nyní míří potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje. Na jezeře při bouřce zůstalo 6 lidí, 4 se podařilo zachránit. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli o den později, po druhém policie od té doby pátrá. Zoo Ostrava se stala součástí planetární stezky Opavska a Ostravska. Jde o unikátní model sluneční soustavy, který propojuje vzdělávání s turisticky zajímavými místy. Vzdálenost mezi jednotlivými tělesy odpovídá jejich skutečným poměrům. Pokračuje Jana Strakošová z Ostravské zoo.
1: Postupem času, vlastně až na hranici sluneční soustavy, se přidávají další a další objekty po těch 20 let. A Zoologická zahrada Ostrava byla oslovena, aby v letošním roce umístila model Voyager 2 do areálu zoologické zahrady.
0: Model najdou návštěvníci v zoo na stezce lesa. Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy. Podle šéfky Evropské komise Lajenové zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a posílí taky ukrajinskou protivzdušnou obranu. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio.
2: Počasí. Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát na východě Moravy by nám ojediněle pár kapek spadnout mohlo. Teploty se pohybují na kolem 20 stupňů a večer to padne asi na 12. Zítra nás bude čekat opět polojasno a možná padne ojediněle pár kapek hlavně na severozápadě. Teploty jinak zítra kolem 20 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava. Podíváme se ještě na silnice, aby se vám líp jelo. Autobus s osobním autem se srazili v Praze na Liberecký ve směru na Letňany. Je to kousek za sjezdem na Střížkov, určitě tam počítejte s komplikacemi. Na D55 se taky komplikace, tam totiž došlo k požáru návěsu nákladního auta. Je to na 20. kilometru ve směru na Hulín na D55. Kolona vznikla na silnici 62, která je jižně od Děčína, vede podél Labe a u obce Dobkovice totiž se srazily dvě osobní auta. Ta kolona, která tam je, už má přes 140 metrů, takže doporučuji radši nějakou jinou trasu. A v Bystřici pod Hostýnem, tak tam se taky bouralo, dva osobáky jsou v sobě u autobusového nádraží na Holešovské ulici.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
2: Odpoledne. 16 hodin a skoro 4 minuty k tomu rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhé hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a připomínáme, že dneska zase rozdáváme dva lístky a tentokrát na Olympik.
8: Těšíme se na to, s kým si pokecáme a koho na Olympik a taky na Seven pošleme. Každopádně ale v tuhle tu chvíli už se vy určitě těšíte na další rokovou muziku. Tak, že jsme to my a že jste to vy, tak my vám ji pošleme. Budou Nickelback, Alice Cooper, bude taky mladý Van Halen s kapelou Mamut, ale teďka takováhle kombinace Láďa Křížek a Tania. Kam jen jdou lásky mé na Rock Rádiu právě teď.

0: Nickelback právě teďka dohrávají s peckou Saving Me, která už je přes 20 let stará, představte si to. Každopádně na Rock Rádiu teďka máme 16 hodin a 18 minut a protože se blíží víkend, tak jsem si říkal, že Česko jako národ chatařů by určitě mohlo ocenit tady ten tip, který tady mám teďka, jsem se dočet. Prosím tě, Peťo, jo, kdyby si jako chtěl,
1: povídej.
0: Možná, že i vlastně na zimu dobrý tip na nějakou chatu. Prosím tě, je to takovej, dobře, má to teda 4 ložnice, 4 koupelny, možná taková jako větší chata, je to vlastně i s vlastním ostrovem a je to teda v Benátské laguně.
1: Aha, dobrý, tak to určitě bude něco hrozně levného.
0: No, je to prostě, a nejsou to Benátky na Deezeru, prosím tě, jsou to italský Benátky a teď jsem totiž tady našel článek na Novinkách, že v té Benátské laguně je takový malý ostrůvek, je to pouhých 8 kilometrů od historického centra a je tam vlastně bývalá napoleonská pevnost, kterou fakt, vlastně bývalý majitel předělal, že z toho teďka je prostě taková velká se 4 ložnicema, 4 koupelnama.
1: Takže tam, si teoreticky může říct, že tam byl Napoleon.
0: No teda? Rozhodně, no jasně.
1: Tak to tam budou ale strašně malý jako dveře a průchody a chodby a tak.
0: To tobě nemůže zase tak vadit, ne? Každopádně máš tam k tomu ovocnou zahradu, máš tam zeleninovou zahradu, máš tam v podstatě takhle, celý ten ostrůvek je menší než fotbalový hřiště, jo, to je potřeba říct. Aha. Ale zase je tam jako klid, je to poměrně jako daleko od lidí, ale zase jako blízko, když potřebuješ, tak si zajedeš na nákup prostě člunem. Jo a pozor, stojí to 133 milionů korun.
1: Jo, tak to je pohodička, hele, to zrovna jsem si říkal, kam těch svých 133 milionů zainvestuju.
0: Právě člověče. No, hele, víš co, tak možná, že bys majitele ukecal na 132 a ten jeden milion si schováš na zimu třeba, víš, jako, až budeš potřebovat jít na nákup, třeba koupit něco na grilování a
1: to
0: tak.
1: To jsou takový normální problémy, který já mývám.
0: Hele, běžně to tady řešíme, to víš, jak se v rádiu prostě točí ty obrovský prachy, tak my už nevíme, co s ním a tak prostě takhle investujeme tak. No, do italských nemovitostí. No.
1: Přesně tak. A teďka bych zainvestoval do další muziky, co ty na
0: Jož
1: to?
0: Jožišmarja.
1: Čekají nás The Who, taky Kysáci, anebo Komunál, který rovnou chtějí ještě ke všemu zapálit.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagr.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
14: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
15: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
14: A k tomu spousta dalšího čtení.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: The Who společně s Alice in Chains mají v duši válečníka. Je to taky píseň, která se jmenuje This is Mongol. Každopádně tady už je teď právě čas na rozdávání lístků na Olympic, který budou v sobotu hrát na Hluboký. Kdo to bude, tak to se dozvíte už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr!
5: Kapr, kapr, husa, husa!
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos!
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Trenírkarna.cz.
15: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
16: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
17: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
18: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
19: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
20: Rock Radio. Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád s Kubou sami. Dnešní dva lístky na Olympic totiž vyhrává naše posluchačka Anetka, která je ale zrovna mimo signál. Myslím, že nám to napsala, že jede někam na koni, takže...
21: Dokonce posílala fotku i z koňského hřbetu.

0: prý svět nejkrásnější.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže doufám, že nás i tak, Anetko, alespoň posloucháš ve sluchátkách. A lístky jsou každopádně tvoje. Doufám, že si to tvoje rodiče moc užijou, kterým si ty lístky chtěla darovat. A ať nám však pošle nějakou fotku, jak si to užili.
0: 100%. Užij si jízdu a hlavně ať to jezdí.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Dáme si Red Hoty, budou taky Guns N' Roses, The Darkness, anebo teďka už jste pravděpodobně poznali, že tohle je kapela Panoptico a jejich loňská pecka Noc v opeře. Rockový odpoledne jede dál.

0: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
1: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
0: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
1: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Energie znovu zdražují. Ceny plynu i elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá taky do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen chránit, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
2: Lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
1: Podle něj se vyplatí nabídky dodavatelů porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale taky délku smlouvy a podmínky ukončení. Pardubický magistrát posvítí na dotace pro HC Dynamo. Chce prověřit, zda hokejový klub dodržuje podmínky na městské dotace na podporu mládežnického hokeje. Kontrola se zaměří na to, zda Dynamo peníze nevyužilo k politické propagaci. V krajním případě hrozí odebrání dotací. Hodnota veřejných zakázek loni meziročně vzrostla, a to o 106 miliard na 1,1 bilionu korun. Zadáno bylo více než 15,5 tisíce zakázek. Naopak opět poklesl počet zakázek zadaných v informačním systému veřejných zakázek. V tom ze zákona nemusí být evidovány zakázky malého rozsahu. Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům zahájí zítra Jakub Menšík s Lernenem Tienem. Utkání začne v pražské O2 aréně ve 3 odpoledne. Poté nastoupí Jiří Lehečka, který vyzve Bena Sheltona. Rozhodl o tom los. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: My jsme si teď s Peťou představovali toho losa, jak rozhoduje prostě. Pardon. Polojasno až oblačno, tak vypadá dnešní počasí nad Českou republikou, akorát na úplným východě Moravy, tak tam se můžeme setkat s nějakými srážkami, každopádně k večeru už by to mohlo ustat a zůstane nám už jenom ta oblačnost, která bude i přes noc, takže teploty budou někde kolem 12 stupňů a zítra se teplota vyšplhá na průměrných 20 stupňů, bude spíš polojasno, pršet by mohlo hlavně na západě a severozápadě České republiky, a to hlavně v horských oblastech, jinak všude jinde by mělo zůstat sucho.
4: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, doprava.
5: Dejte si pozor na D10 na 63. kilometru směrem na Prahu, je tam totiž nějaký vozidlo v protisměru, takže opravdu oči na štěpkách. Úplně stejná situace se taky dokonce děje na D1 na 268. kilometru směrem na Polsko. Opět vozidlo v protisměru, oči na štěpkách a sundejte nohu z plynu. V ulici Spořilovská v Praze vidím ještě nehodu nákladňáku s osobákem, tam můžete počítat s kolonou, a kde asi taky najdete kolonu, tak bude ulice Přepeská v Turnově, kde se zrazily 3 osobáky, díky bohu, ale bez zranění. Pozor na tu kolonu.
6: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Jak vidíte, rokový odpoledne rozhodně pokračuje z vesela. Máme 4,5 minuty po 17. hodině. Doufáme, že většina z vás už má padla a posloucháte nás třeba na cestě z práce, a proto je teď čas na svátek opáté.
5: A svátek opáté dneska slaví kdo, Kubo?
3: Slaví Naděžda.
5: Naděžda. Naďu znám jenom jednu, je to bude bývalá spoužička ze střední, takže jí zdravím, hádám, že asi neposlouchá.
3: No, ne každá naděje, Naděžda, pozor.
5: Někdy, no, ona byla Naděžda.
3: Jo, ona byla. Nás učila, prosím tě, my jsme na základce měli paní učitelku Naděždu, takže tu taky zdravím.
5: No, výborně, no. Takže a každopádně všechny Naděždy, který dneska poslouchají, tak zdravíme taky a posíláme jim tady ty další songy.
3: Dáme si Bastarda, což teda jako zrovna Naděždy možná nepotěší tváře prohnilých. Každopádně Saigon Kick už bude možná víc jejich směrem, Love is on the way. Budou taky Rammsteini, Zigzag a Pretty Reckless, Just Tonight, ty to všechno právě teď odpálí.
0: Rock Radio.

0: Start právě teď dohrál na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut a myslíme si, že v tuhletu chvíli už je správný moment vás pozvat na naše 18. narozeniny, respektive 18. narozeniny Rock Rádia.
1: Konečně Rock Rádio bude plnoletý a 7.11. Už teďka v listopadu to oslavíme ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže rozhodně u toho můžete být s náma, stačí akorát, abyste se podívali na stránky rockovýradio.cz, sakra práce, a tam můžete najít za prvé nápovědu k tomu, jaký tři český kapely tam budou hrát, a taky samozřejmě i lístky.
0: Lístky mimochodem jsou teď v tuhletu chvíli nejvýhodnější. Každý měsíc se to o stovku zdražuje, takže jestli chcete, aby vám zbyly nějaký prachy na to pivko a nebo něco jiného, co si tam chcete dát, tak doporučuji si to už teď právě na těch stránkách, který Peťa zmiňoval, zajistit ty lístky. No a ta nápověda, to samozřejmě je jako hrozně těžký, si myslím.
1: Je to těžký, my jsme tady nad tím samozřejmě dumali dny a noci a další týdny k tomu. Ale nakonec jsme si jako máme nějaký typy, který vám ale samozřejmě prozrazovat nebudem, že jo?
0: 100% nebudeme, co vám ale můžeme prozradit je, že Skvor, Skillet a Police tam hrát sice nebudou, ale zahrajeme je my už za chvilku na Rockovém odpoledni.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Ševerák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
15: La Tropical!
14: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
15: Yeso!
14: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockového referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu

0: Škvoři nás právě teďka doprosili, aby jsme poslouchali. Každopádně je 17 hodin a 35 minut a rokový odpoledne je už pomalu, ale jistě u svýho konce. Za chvilinku už nás tady totiž vystřídá kapitán a začne rok na přání.
1: Což znamená, že pokud vy v tuhle tu chvíli začnete psát na Facebooku do zpráv Rock Rádia a nebo taky na e-mail studio@rokovýradio.cz, tak se vám třeba splní aspoň jedno přání. Jirka si zahraje na takovou zlatou rybičku.
0: Ano, přesně prostě tak, vám přesně tak.
1: No a po 18. hodině můžete samozřejmě taky volat na slušnou rokovou linku 725 844 424.
0: My se s váma ještě rozloučíme tady posledních pár peckama, čekává z ACDC, taky Medved 009, anebo Halloweeni. No a uslyšíme se zase klasicky zítra od 3 do 6, ale jenom se mnou, jestli se nepletu.
1: Je to tak, já mám zítra takovou důležitou záležitost, třeba si o tom popovídám.

0: kuchaři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pět.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
5: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
6: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
5: Zadarmo?
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Za plnou nádrž se řidiči připlatí. Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu dál rostly. Litr benzínu Natural 95 stojí v průměru 44 korun a 29 haléřů. Naftu pak pumpy prodávají průměrně za 48 korun a 25 haléřů. Houby rostou prakticky v celém Česku. Situaci výrazně pomohly srážky, které dorazily teď v září. Největší pravděpodobnost, že si z lesů něco odnesete, je v horách na severu Čech. Naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy nebo na Vysočině. Vyplývá to z mapy hub, kterou připravují meteorologové. Kraje už se připravují na nadcházející zimu. Silničáři kontrolují techniku a postupně doplňují zásoby posypové soli. Potvrzuje to i náměstek hejtmana Pardubického kraje Ladislav Walter.
1: Budeme zajišťovat sjízdnost na více než 3000 kilometrech krajských silnic a počítáme se 71 okruhy a 15 dispečerskými pracovišti. Většina skladovacích hal je už naplněná solí a další dodávky budou pokračovat podle potřeby.
0: Pardubický kraj investuje i do zázemí silničářů. Nové haly na sůl jsou v Běstovicích a v Třemošnici. Fanoušci vyšli fotbalové kluby Bohemians 1905 a Slovácko draho. Musí zaplatit 80 respektive 60 tisíc za porušení povinností pořadatele. Fanoušci Bohemky totiž použili pyrotechniku, která zpozdila zahájení dohrávky čtvrtého kola proti Jablonci. Příznivci Slovácka se stejného prohřešku dopustili v sedmém kole s Pardubicemi. Ze zprávy to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: A my ti za ně drhá děkujeme a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, který na pátek je mělo by být polojasno až oblačno. Zejména v Čechách přechodí až zataženo ráno, na Moravě místy jinde jen ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti by mělo ubývat. Nejvyšší teploty na 23, no a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Tak máme tu tři porouchané auta na různých dálnicích a třikrát omezení provozu. Začneme desítkou na 42 na půltým kilometru na trase Praha Turnov je porouchané auto, čekejte tam tedy omezení. Na D5 na 6. kilometru na trase Rozvadov Praha opět porouchané auto i tvoří překážku na vozovce, takže dávejte pozor a končíme D1 a s tím a půltým kilometrem na trase Praha polsko-státní hranice opět porouchané auto, očekávejte držení. No a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně nervy v klidu, buďte opatrní a dorazte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
3: Mořníci, tak máme 4 minutky po 18. hodině a všechny přeživší středečníky tady ve čtvrtek na palubě pirátské lodi Rock Radio. Vítá zdraví váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak pojďme rovnou na to, máme před sebou 2 hodinky nádherného svobodného pořadu Rock na přání, ve kterém se můžete svobodně vyjádřit i vyřádit hudebně. Samozřejmě přejte si písně na přání, volejte mi do kapitánské kajuty na 725 844 424, pište na Messengera do mailu a úvodem si dáme Judas Priest a pecku Breaking Law. No a během týhle 2,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak jo, to byly Judas Priest a Breaking the Law a my si dáme na úvod něco pro motorkáře. Psal mi tady Libor Dufek. Ahoj Jirko, potkali jsme se na Daros Festu. Jo, tak to je skvělý, říkal jsem ti, že se chystám s kámošem. Jo, na Slovensku Route 66. Už jsme ji projeli, bylo to super, mohl by si zahrát pro motorkáře ze Dvora Královýho a Třebihoště, písničku motorkářská od Čafránka s Folkmanem. Hele, tu tady nemáme, ale můžeme si dát motorkářskou třeba od Horkýže Slíže, jestli dovolíš. Ta je taková s úsměvem. A bude to s přáním, ať všichni motorkáři zazajímují motorku ve zdraví. Díky moc, Libor PS. Mohl by si mi napsat, jestli se na mě dostane řada v kolik hodin, ale právě teď, Libore. Prosím tě, opravdu tu pecku, kterou si žádal, tady nemáme, ale můžeme si dát fakt jako motorkářskou od Horkýže a to je, myslím, taková pěkná, aspoň opravdu taková ta balada o tom, jak havaroval Gádžo na Javé, že jo. Je to krásný, asi to každýho motorkáře potkalo, myslím, toho zkušenýho. No samozřejmě, já se k tomu připoju, všichni zazimujte svý mašiny, hlavně ve zdraví, já vždycky svý mašině za sezónu poděkuju. Když je teďka kočka zrovna v servisu, řeším nějaký menší takový problémek s brzdama, ale jako myslím, že to bude všechno v pořádku, že jí poděkuju letos na obou kolenou, doufám. Tak jo, přátelé, to je pro vás všechny, co řídíte ty mašiny na dvou kolech.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tenkrát Austin John Winkler v roce 2008, jakožto hlavní vokalista kapely Hindra věděl, jak zpívat ty rodidla rvoucí písně. Tady píseň Without You je to jasným důkazem, klobouček dolů. No a teď pojďme na vaše přání. Accepty si přál zahrát Fool. Pro kamionáka, já doufám, že to přečtu správně, Emilio Sanchez Butragueña San Condora, kterýž to nemůže projet nějaký závod, tak jenom, že na něj všichni myslej a posílají mu podporu. Tak my teda taky určitě a dáme si píseň vlastně jakoby motorkářskou opět, která se jmenuje Restless and Wild, takže nespoutaní a divocí, takový by asi motorkáři měli být a Accepti nám o tom zaspívají takovou pěknou písničku, poslouchejte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Maxi.
1: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
0: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchoř!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchoř.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
12: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
13: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Rata tarararata, trička, rata tarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Tak to bylo Metallica Into Sandman, klasická pecka. My pokračujeme v našem roku na přání a dáme si epiku, takže trošku nižnější hudbu. Tady mi psal, volal dokonce Radek, že by chtěl pro nás všechny do rády a pro všechny posluchače a opět pro svou velkou lásku Veroniku Doluhačovic zahrát nějakou pěknou píseň. Tak já jsem vybral pecku Edge of the Blade, ne, že bych se chtěl někomu blade, ale to je ostří prostě toho, nebo teda ta špička, nebo to, ta řezná rána toho ostří, to úplně to ostří, jak máte na meči, tak to úplně to nejostřejší, co tam je, tak takhle to míří za tebou Doluhačovic, Verčo, od epiky, a takhle ostře ti to vzkazuje Radek. Jinak pro všechny ostatní mám taky vzkaz, volejte si, pište si ještě tady pár místeček určitě do našeho roku na přání dnešního máme, no a jen pro info, po epice tu budou finský smutníci Hymn s peckou Enjoy and Sorrow, takže romantiky teď bude dost.
1: Rock Radio, Rock Radio, rok na přání.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: To je úplně k sežrání.
2: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
8: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Topat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.

0: To opak. Výkup a prodej vozidel bez starostí. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
7: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
8: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
7: Proficolor. Zadarmo?
9: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nedělejte se, tak už pojďme tu romantiku zlomit, už to bylo dost. Tohle byly Aerosmithi, I don't wanna miss a thing, i když potom včerejšku jako je hezký se jako tak pohladit, když jsme tak řádili, že jo. No, nebudeme si sát do svědomí, budeme hrát kabáty, přátelé, psal mi tady Petr Smolík, prosím zahrát kabáty a budlat si pro mamku Lenku, ať je jí líp. K tomu se připojuju, Leňo, ať je ti líp, myslí na tebe minimálně tvůj syn, je 18.48, pište mi, ještě než rozjedou kabáty svý budlaky, vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky v jaké situaci byste ho chtěli načapat a odměnou vám budiš opět píseň VIP na přání po hodině sedmý.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly sabatoní Tu Helen Back do pekla, zpátky nás vzali a na závěr si dáme ještě Roberta Planta 29 Palms, jak to chtěl František, pro paní Radanu a její rodinu z Prahy. Tak paní Radano, toto je pro vás.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

santo cielo, sono appena le 7 di sera, si è riuscito a farmi incazzare così tanto. Vuoi il ketchup sulla pizza? Perché non aggiungi pure l'ananas? Vuoi che ti spezzi gli spaghetti e metta, magari ci beviamo sopra un cappuccino e... Vai all'inferno! Vážení posluchači, dnes jste slyšeli. Můj bože, je teprve 7 večer a už mě dokážete takhle naštvat. Chcete kečup na pizzu? A co takhle tam přidat ještě ananas? Špagety vám přelomím na půl a na závěr si dáme kapučíno. Ano? Schořte v pekle. Tak přátelé, to bylo italsky, jak si to dneska přál Marian Majer, který mi napsal, člověče, chtěl bych dneska, jo, už máš časové znamení, hoď tam dneska naštvaného italského číšníka, co se rozčiluje, že po něm zákazník chce kečup na pizzu. Tak já doufám, že byl dostatečně naštvaný ten italský číšník a ty si, Mariane, samozřejmě můžeš za to něco krásného přát. No a my rozjedeme druhou půlku s partou fešáků Rolling Stones a jejich tradiční otázkou Anybody seen my baby?

Jasně, přátelé, vstupím do písně, protože dnešek je našláplej jako blázen a Marian Majer psal, že by chtěl něco takového, co tu ještě dlouho, nebo co tu dlouho nebylo. Takže třeba Korny říkal, že dlouho neslyšel, ale něco, co se fakt málo hraje, bylo by to pro všechny posluchače a pro mě. Děkuji ti, drahý příteli, a dáme si teda pečku z mýho oblíbeného alba, myslím, že to je třetí album, jmenuje se Follow the Leader a ta pečka se jmenuje Gut Life, jestli souhlasíte, tak jdeme na to. Rock.

0: V drtivé většině případů, vážení námořníci, dávám za němčinu češtinu, ale pojďme si dát ještě trochu toho německého jazyka. Po východoněmeckých Umf a Nur ein Mensch si pojďme dát nějaký Rammstein, aby jsme pokračovali v té vlně té přísné hudby. Aspoň tak to viděl kamarád Černoch, který by chtěl konkrétně poslat naši krásnou španělskou píseň Te quiero puta svýmu a i mýmu kamarádovi Gigimu. Gigi, drž se, uživej si života, co to jde, a tahle ta píseň Te quiero puta, jejíž název si můžeš přeložit sám, je tu jenom pro tebe, kamaráde.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Tak to byl něžný činný Lake na závěr, samozřejmě božský Freddie Mercury a celá kapela Queen a jedna z mých nejoblíbenějších písní od těchto protagonistů, Bohemian Rhapsody. Posloucháte druhou půli vašeho oblíbeného pořadu Rock na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tak pojďme na další Rock na přání, psal mi mailem Kurt Melichar a napsal: ahoj všichni, hodil by se Valda Gang ke grilu pivu a ohni. Dík, Kurt, Volině. Tak zdravíme, Volině. Tam jste měli, nebo já nevím, jestli ještě pokračuje, když tak mě poučte, výborný festiák, na který jsem jezdil leta, Open Hell, pořádali Bří Rámusové. Tak zdravím a s úctou děkuji za krásné zážitky z Volině. No a teď už teda, co bychom si dali k tomu grillu od Valda Gangu. Hele, když to rozjede takový pořádný grillman, tak čert ví, kdy kotovi zvedneme.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Po aférce na jednu noc, kterou si zajisté prožila většina z nás a o které nám tady krásně zaspíval kanadský romantik Bryan Adams, si dáme zase něco takového zemitějšího. Otevřel se maila a hle, psala Zuzana: ahoj Jirko, jelikož jsem trubka a minulý týden jsem tu vytouženou písničku od Tří sester neslyšela, tak bych tě chtěla poprosit o novou, byla by od Five Finger Death Punch, jmenuje se Wash It All Away a tentokrát by to bylo pro našeho kamaráda Maťa zo Slovenska, který pracuje vo Švédsku, ať má po včerejšku lepší den. PS, za rok v létě na Magma Festu, bude to super akce, moc děkuju, Zuzka. Ano, samozřejmě, vzkaz jsem vyřídil, Five Finger Death Punch si dáme s peckou Wash It All Away, no a na jaký festiák se chystáte vy, přátelé, napište mi o tom. Já už konečně musím jet na Brutal, už to slibuju fakt asi 5 let, tak musím.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiráje.cz.
7: Bude vejdán.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
15: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Proficolor.
14: Zadarmo?
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
19: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
18: Co?
19: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
18: Sklaprostroje.cz.
19: Specialista na skla pro pracovní stroje.
20: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.

0: Tak to byl neúspěšný realiták a bývalý kudrnáč a vždycky romantik Bon Jovi s pečkou This House is not for sale. No a my si dáme jedno takové krásné, něžné, i když metalové přání. Volal mi Dante, že bych chtěl svojí mamince, která už bohužel není mezi námi, ale dneska slaví svátek, tak zdravíme Naděždu tam nahoru, nechat zahrát píseň, kterou ho přivedla k metalové muzice. A když jsem se ptal, která to teda je, tak on říkal, že je to píseň Hallowed by Thy Name od Iron Maiden. A to je hustý, Dante, protože já jsem na Iron Maiden vlastně, dá se říct, taky začínal na albu No Prayer for the Dying. Tak to je úžasný spojení. No, co můžu říct na závěr? Posvěť se jméno tvé, Naděždo. Zdravíme.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Mohu říct, mluví, je tu opět konec našeho pořadu Rok na přání. Skvěle jsme si to užili, všichni jsme to přežili a nikomu se nic nestalo. To je důležitý, alespoň doufám, teda nikdo mi nic nehlásil. Přátelé, co zahlásíme nakonec? Po dlouhý době si opět dáme tradiční závěr našeho pořadu s kapelou Slayer, o který si napsala naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraž mi cokoliv od Slayer pro všechny posluchače. Tobě, Jirko, děkuju moc, přeju ti co nejkrásnější večer, ať si pořád šťastný.
1: Snažím se, já jsem tak šťastný.
0: A proto se s váma dnes rozloučím s peckou Blood Red. No a popřeju vám samozřejmě plodný večer, jak jinak, a taky vám říkám a pravdu mám, že se na vás těším zítra, tedy v pátek po 18. hodině, opět u Roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, vážení námořníci.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Doslova fletrekové porníčko, to je to, co čeká příznivce této disciplíny během příštích 3 týdnů. Jinak to snad ani nazvat nejde, protože co sobota, to závod. Všechno vypukne tuto sobotu 19. září ve Svitavách. Tamní zrekonstruovaný ovál letos slaví 40 jařin a tak si dává do nosu. Už jsme tam měli memoriál Ervina Tragače, mistrovství České republiky jednotlivců na plošině a teď tedy fletrek. Start je v sobotu ve 14 hodin a dá se čekat plná startovka, protože zrovna Svitavy můžou hodně napovědět, kdo získá divokou kartu pro závod, který se pojede o 14 dní později, protože ještě předtím je tradiční fletrekové zastaveníčko Březolubek u Zlína. Tam měli fandové dlouhé roky zásadní problém, jestli si nezadřou třísku, však by vytekáme. Teď už to nehrozí, protože je tam z brusu nová tribuna, takže je o diváky postaráno. Což o vás bude taky, pokud do Březolub dorazíte 26. září. A i tam by se mohly dít věci, protože to už bude jen týden do třetího závodu, který jsem sliboval v těchto motokecech. Ten se pojede 3. října v Pardubicích a nebude to jen suvka před zlatou, ale regulární závod mistrovství světa. Ten hodně naznačí, jestli naši kluci budou mít ještě šanci bojovat o celkový titul. No a taky v něm uvidíme ty slibované divoké karty, o kterých se bude rozhodovat dost možná i ve Svitavách a v Březolupech. Prostě příští 3 víkendy jsou fletrekářský. 19 Svitavy, 26 Březolupy a 3. říjen Pardubice.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Další vlna letošních novinek se valí do sobotního rockovýho referenda. Jedničku dostali Deep Purple a jejich Splet. Za nima Shinedown a album 8. Nebo dáte přednost domácí vypsaný fixe a jejich čerstvému ideálu. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi? Tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovou, když jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Rádio. Konec legrace.